Welcome.

0: 1, 1, 1, 1, 1.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
2: Dobrý por.
3: Co to bylo?
2: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
4: Red Bull vám dává křídla.
5: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
6: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.
7: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
9: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny v Bila klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Bila.
10: Jen do toho, pořádně mi zatop. Přidej zeleninu, ještě. To je ono.
11: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
10: Na pánvi.
12: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.

0: že jste pro mě víc, než vlastně umím říct.
1: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
6: Chcete taky svých 5%?
5: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
9: Úplně za hubičku.

0: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
1: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
2: Chcete taky svých 5%?
1: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
3: Exotika bez přestupu?
4: Jasně, přestupujeme do Plavek!
5: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
6: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
1: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo, zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe. Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
7: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
1: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert. This beautiful thing that I've got, please stay. I
8: want you, I need you, oh God. Naked Attraction je zpátky.
9: Dobře to začíná.
8: Mladší.
10: Tak mi to zvedněte.
8: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
11: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
8: Jedna věc je ale stejná.
11: To je zážitek opravdu.
8: Odhalíme těla v přirozené kráse.
10: Já se kochám.
8: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
8: Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Tady jsme!
6: Oh. Trosečník, který není spocený.
7: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
8: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
9: Získejte extra body za nákup v Penny s tímto produktem. Stará myslivecká půl litru, 4 body navíc. Penny.
10: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
11: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
12: Nátlak, podezřelej odkaz, jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelého? Pošlete mi to na WhatsApp, poradím, co dál.
13: O2, více ze života.
14: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
15: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
16: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
15: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Jen do toho. Klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli. To je ono.
3: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
2: Při nakládání.
4: Jisk nabízí vše pro příjemné momenty nad společným jídlem. Například jídelní židle za pouhých 1000 korun, sleva 63%, nebo elegantní jídelní stůl za

0: druhý 2000 korun, sleva 50%. JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.

0: elektřiny ušetříte až 1000 korun. A to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k nám ještě dnes a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Innogy.
1: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
2: Neporazitelné.
3: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
4: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
6: Tyba, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
7: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla přirozené kráse.
6: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celé to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
5: Co?
4: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
6: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
7: A dělají to taky ostatní?
6: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
8: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
9: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
10: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
11: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting a tobě jsem koupil vysavač na drobky.
12: Asi slušný budget.
11: Bylo to...
13: Úplně za hubičku.
14: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
2: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
5: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
3: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
5: Disciplína. To mám rád.
3: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
5: A právem na to mohou být hrdí.
3: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
9: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
11: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
12: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
13: Tati, promiň, ujel mi bos.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
2: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
3: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
4: Co?
3: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělají to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
9: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
10: Tati, promiň, ujel mi boss.
11: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
6: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα αβαλόν. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
7: Jak to Češi dokázali, Petros?
8: Je to celý o tom mlíko.
7: Není možný.
9: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
10: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
11: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
12: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
13: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
14: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
15: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
14: Disciplína. To mám rád.
15: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
14: A právem na to mohou být hrdí.
15: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
16: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
17: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
18: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
19: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku.
2: Budeš to prostě milovat.

0: this.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdíl.

0: dává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem Mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. Šest aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
5: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si přát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
9: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
13: Jde po Lipichto, kde ta vtochlona a valon. Previna vome v titi si tají. Previna triakste.
14: Jak to Češi dokázali, Petros?
15: Je to celý o tom mlíko.
14: Není možný.
16: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
17: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
18: Tati, promiň, ujel mi bos.
19: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
6: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
7: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tyma, tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Budeš to prostě milovat.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celé to mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
5: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
6: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
8: Co?
7: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
9: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
10: V Bile je úrodička, jak má být.
11: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
10: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
12: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
13: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
14: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
15: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
13: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
15: Disciplína. To mám rád.
13: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
15: A právem na to mohou být hrdí.
13: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
16: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
17: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
20: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
21: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: Tak co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
3: A dělají to taky ostatní?
2: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
4: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná. Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Naked Attraction je zpátky.
2: Dobře to začíná.
1: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
1: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
1: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
1: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
1: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Budeš to prostě milovat.

0: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
1: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
3: Co?
2: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na Hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte Hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
0: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
5: V Bile je úrodička, jak má být.
6: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
5: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
8: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
9: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
10: A dělají to taky ostatní?
9: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
11: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Ucpaný nos. Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Jde boli bych to, ke ta vtohrona a valon. Preby na vrume v titi si tají. Preby na triakste.
3: Jak to Češi dokázali, Petros?
4: Je to celý o tom mlíko.
3: Není možný.
5: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
6: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
7: Nulka.
8: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
9: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
10: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
11: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
10: Disciplína. To mám rád.
11: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
10: A právem na to mohou být hrdí.
11: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
12: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
13: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
14: Naked Attraction je zpátky.
15: Dobře to začíná.
14: Mladší.
15: Tak mi to zvedněte.
14: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
16: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
14: Jedna věc je ale stejná.
16: To je zážitek opravdu.
14: Odhalíme těla v přirozené kráse.
15: Já se kochám.
14: Naked Attraction Česko a Slovensko.
17: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
14: Budeš to prostě milovat.

more. Okay, one more chance. All right, thanks.

0: Είναι πολύ πηχτό και ταυτόχρονα απαλό. Πρέπει να βρούμε αυτή τη συνταγή. Πρέπει να τριάξετε.
1: Jak to Češi dokázali, Petros?
2: Je to celý o tom mlíko.
1: Není možný.
3: Žádné tajemství. Z našeho nejlepšího mléka pro vás vyrábíme český řecký jogurt Greek. Olma, mléko naší země.
4: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+ pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.
5: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
6: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
7: Co?
6: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka.

0: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
2: A dělají to taky ostatní?
1: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
3: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
4: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Tati, promiň, ujel mi bos.
4: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
2: Ani letos na Halloween nesmí chybět. Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
3: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
4: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
5: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
4: Dáme si selfie?
3: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
5: Disciplína. To mám rád.
3: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
5: A právem na to mohou být hrdí.
3: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
6: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textilie. A vyzkoušejte nyní i nové luxusní dlouhotrvající vůně.
8: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
9: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
10: Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
10: Mladší.
11: Tyma, tak mi to zvedněte.
10: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
10: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
10: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Můj táta je trochu prdlej. No fakt. Ale když se něco stane, všechno zachrání. Vždycky uklidí, když něco vyliju. A když jsem nemocná, je to nejlepší doktor. Někdy je fakt bláznivý. Ale já ho mám nejradši na světě. Plinteo, pro váš klidný domov.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
1: Jaho. Ne. Čoko.
7: To má po tobě.
8: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
1: To ty fruty.
2: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
7: Vybrali jste si dobře?
1: Já.
5: Začni den jako šampion. Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
9: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
10: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine.

0: relaxem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
1: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
3: Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
5: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
6: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
5: Při nakládání.
0: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
7: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělají to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Volá vaše nádobí o pomoc.
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
13: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
14: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like... život společně. Unika.
15: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
16: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
17: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

vždycky vrátím jiná, kde jsme byli už tolikrát. Občas ještě trochu

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika

0: pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
6: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
7: Už žádný, mami, restartuj to.
8: Už se mi nesekne při penalti.
9: Už nespane, když páříme s klukama.
6: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
10: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
11: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
12: Ne, vyprané v Pervolu.
11: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
13: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
14: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
15: A dělají to taky ostatní?
14: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
16: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
17: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono.
18: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
17: Na pánvi!
19: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
20: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
21: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
22: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
21: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
23: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 000 a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
24: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje masnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar. Načerpejte novou mycí sílu.
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
27: Hosti.
26: Datart. Opravdový elektrospecialista. Hi.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek. Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu Koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku. Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Tady vám nesu něco z datártu.
4: Killerce něco na styling a nechting.
3: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
10: Přijďte si do Billy pro ještě výhodnější čerstvost. Právě teď salát Little Gem jen za 19,90, anebo vepřová pečeně bez kosti jen za 74,90, anebo Chibo Espresso jen za 369,90. Billa.
11: Datárt nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
12: Pusti.
11: Datárt.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
14: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
17: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
18: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
19: Třeba tenhle, co mě dostal.
20: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
3: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
4: Killerce něco na styling a nechting.
5: No my si ani nevidíš.
3: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
6: úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
21: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
0: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
12: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
22: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme

0: vás rádi.
1: Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

0: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live, vítejte u Koťák Live.
2: Je tu koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známá otázka.
2: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne boží, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Žuvit konečně u koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
4: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
5: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
6: No to půjde těžko bez křídel.
5: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
6: A jak asi?
5: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
6: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
1: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
7: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
8: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem. Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny. A to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
9: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušný budget.
9: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
13: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
14: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
8: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
15: Má to křídla?
10: Samá voda.
15: Ale je to nad námi.
10: Ano.
15: Tak je to nebe.
10: Trošku níž.
3: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
16: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
17: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
18: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
19: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
20: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: Stop. Ale vždyť je to úplně jednoduchý. Nejdřív řekneš tu větu a pak dáš gól.
22: A nemůžu dát nejdřív gól a pak říct tu větu?
23: Co je na tom sakra tak složitýho? Tady stojíš ty, tady je kamera, uděláš kličku, tohohle zoufalce pošleš na párek a někde prostě řekneš tu větu.
22: A kdy mám říct tu větu, jak to mi řekni?
21: Tak to dáme do grafiky, jo?
24: Ten nejlepší hokej vám přináší Tipsport. Pro všechny sportovní a sázkařské hrdiny.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue like this.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Teď hádám já. Je to daleko?
8: Celkem jo.
7: A už jsme tam někdy byli?
8: Mhm.
7: Ale tudy jedeme prvně.
8: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
1: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
9: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
10: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
11: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.
13: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
14: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
15: Už žádný, mami, restartuj to.
16: Už se mi nesekne při penalti.
17: Už nespane, když páříme s klukama.
14: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
18: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
19: A dělají to taky ostatní?
18: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
20: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
21: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
22: Ty máš vždycky něco v rukávu.
23: Mám M-Bank.
21: M-Bank. Velká malá vítězství.
24: Quiet, please.
25: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš. Nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
0: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
2: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to...
19: Úplně za hubičku.
22: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
23: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
26: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.

0: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
1: Na na na na na na na na na.
2: Každé pondělí a úterý.
3: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
2: Je tu Koťák.
4: Jo.
2: A nálož hostů.
5: Známe otázka.
2: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
6: Ne, boží, ano, ano.
7: Gnocchi, penne, spaghetti.
8: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
2: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz

0: Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás.
1: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
2: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lodge. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
7: Teď hádám já. Je to daleko?
8: Celkem jo.
7: A už jsme tam někdy byli.
8: Mhm.
7: Ale tudy jedeme prvně.
8: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
0: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 kilometrů. Pro vaše epické zážitky.
9: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
10: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
11: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
13: Hustý.
12: Datart. Opravdový elektrospecialista.
14: Pálivá omáčka, špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
19: Ty máš vždycky něco v rukávu.
2: Mám M-Bank.
18: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
5: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
4: Jdi do toho jako profík.
9: Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
2: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
16: Už žádný, mami, restartuj to.
19: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.

Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
5: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
6: Tati, co je tohle za auto?
7: Taková moje srdcovka.
8: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
6: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.

0: Tati, promiň, ujel mi bus.
1: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Dobrej por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
2: Red Bull vám dává křídla.
3: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
4: Jen na 2 dny.
5: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
6: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
7: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto.
8: DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
9: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
10: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
11: Jaho. Ne. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
15: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
16: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
17: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
18: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
1: Ani náhodou.
0: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý.
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu Koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů.
6: Známá otázka.
3: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. Okej. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
6: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie.

0: Ve spoledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
1: Red Bull vám dává křídla.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
5: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
6: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
7: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
8: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
9: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
10: Exotika bez přestupu.
11: Jasně, přestupujeme do Plavek.
12: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
13: Tati, promiň, ujel mi boss.
14: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost?
1: Ani náhodou.
0: My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Na na na na na na na na na.
3: Každé pondělí a úterý
4: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
3: Je tu Koťák.
5: Jo.
3: A nálož hostů
6: vzdělávna otázka,
3: se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
7: Ne, boží, ano, ano.
8: Ňoky, pene, spagety.
9: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
3: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Bile je úrodička, jak má být.
1: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák, to je svěžest sama.
0: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
4: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.

0: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
2: Tati, co je tohle za auto?
3: Taková moje srdcovka.
4: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
2: Nebo pro tebe, tati.
0: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
5: Tati, promiň, ujel mi bos.
6: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými. Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
2: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair and Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitaminem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair and Care. Objevte Schauma Repair and Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
3: Dobré ráno, Lorenzo. No. Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. Delonghi. Horké i ledové, vždy perfetto.
4: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
5: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
6: Red Bull vám dává křídla.
7: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
8: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
9: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Vy si myslíte, že v první sezóně bylo málo holek? Tak dobře. Tentokrát to napravíme. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Na na na na na na na na na.
13: Každé pondělí a úterý.
14: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
13: Je tu koťák.
15: Jo.
13: A nálož hostů.
16: Známe otázka.
13: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
17: Neboží, ano.
18: Ňoky, pene, spagety.
19: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
13: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: taký je a čauda, viděl Bosnu i z kopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno, dost času jsem Bulhar, ne Ital. Bulhar, ne Ital.
1: Derulo. Stereotypes. It's a worldwide report live from Sydney, Australia.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Zlato, co bys dneska chtěla dělat?

0: co? Nějaké plány?
1: Nový Volkswagen Caddy. S celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun. Nový Caddy. Prostor pro vaše plány.
2: Vsaďte se, že když vyhrajete 200 mega, budete mít všechno na háku. Fakt.
3: S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
4: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
5: Nový dětský tarif od O2 navržený s rodiči. Díky datové pojistce jim data nikdy úplně nedojdou, takže vám nezmizí z dohledu. Tarif pro děti s datovou pojistkou. O2. Více ze života.
6: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
7: Diego, jméno mé má úcta. Víte, že v útulku nejsou jen psi a kočky, ale i jiná zvířata. Vtipnější zvířata, barevnější zvířata. Nás si nikdo nevezme. Ještě, že se o nás v útulku postarají. Ale děcka, není to zadarmo.
6: Pomáhat mazlíčku má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.
8: A teď trojitý epet.
9: Ty si teda číslo.
8: Jednička ve stabilitě, jako epet.
9: Spolehněte se na epet. Pořiďte si elektřinu a plyn od stabilního dodavatele. Epet. Život s lepší energií.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Hepactum Forte zdarma. Hepactum Forte s ostropestřcem mariánským podporuje zdraví jater. Právě teď můžete získat měsíční balení zdarma na hepactum.cz nebo na bezplatné lince 800 920 920. 6 aktivních látek pro zdraví vašich jater v jedné kapsli denně. Navštivte hepactum.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 920 920. Hepactum Forte od Naturamed. Přírodní očista jater z Norska.
11: Antiperspiranty Nivea Black & White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black & White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black & White Authentic a Epic Night.
12: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
13: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Poznejte Kia Sportage. Legendární SUV, které drží tempo s vámi. Se širokou nabídkou výkonných spalovacích i hybridních motorizací a 7letou zárukou. Kia Sportage. Nyní se zvýhodněním až 140 tisíc korun.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
17: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
18: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju.
19: Dáme si selfie?
20: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
18: Disciplína. To mám rád.
20: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
18: A právem na to mohou být hrdí.
20: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
21: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
22: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
5: O2. Více ze života.
2: Představte si, jaké by to bylo mít všechno pěkně na háku.
23: Připravte na to svou mysl.
2: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
24: Ale proč se držet při zemi?
2: Stačí jít štígru trochu naproti. Vsaďte plný tiket a hrajte rovnou. Přesně o 200 mega, žádný háček. Česká loterie Megamaxa. Losujeme ve čtvrtek a v neděli.
0: Neporazitelné.
1: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
3: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
4: Vy si myslíte, že jste toho viděli už dost? Ani náhodou. My vás přesvědčíme o tom, že jste toho viděli ještě hodně málo. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
19: Na na na na na na na na na.
25: Každé pondělí a úterý.
26: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
25: Je tu koťák.
27: Jo.
25: A nálož hostů.
28: Známe otázka.
25: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
29: Ne, boží, ano, ano.
30: Ňoky, pene, spagety.
31: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
25: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Volá vaše nádobí o pomoc.
8: So what?
7: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo jedna.
9: Jaho. Ne. Čoko!
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti!
4: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
12: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
13: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
12: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
14: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci. Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiky čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiky. Foodora, protože chci.
15: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
16: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
17: Nulka.
18: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
19: Ne, vyprané v Pervolu.
0: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
20: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
21: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
22: Už žádný, mami, restartuj to.
23: Už se mi nesekne při penalti.
22: Už nespane, když páříme s klukama.
21: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
5: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
6: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
8: Hosti.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
17: Je.
23: Řekni heslo.
24: Opavia.
25: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
26: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
27: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte, vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Vzpomínáte? To byla doba.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

small.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A to by...

0: jsem koupil vysavač na drobky.
1: Asi slušný budget.
0: Bylo to...
2: Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
5: Datart nákupy.
6: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
2: Pustí.
6: Datart.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce s kupónem v aplikaci za 28,90. Dětské cereálie XXL v Billa klubu za 79,90. A Kofola v Billa klubu za 21,90. Billa.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
10: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na tohle sluší, ne?
13: Killerce něco na styling a nechting?
1: No my se ani nevidíš,
12: boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
1: Asi slušnej budget.
0: Bylo to...
2: Úplně za hubičku.
3: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
18: Třeba tenhle, co mě dostal.
19: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
20: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
21: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
22: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: Okay, you guys ready?
1: Everybody.
0: Phone reset?
1: Yeah.
0: Okay, action.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Dobrý por.
2: Auaj, co to bylo?
1: Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
6: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
7: No to půjde těžko bez křídel.
6: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
7: Aha, a jak asi?
6: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
7: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
8: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
10: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
8: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
11: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
12: Má to křídla?
13: Samá voda.
12: Ale je to nad námi.
13: Ano.
12: Tak je to nebe.
13: Trošku níž.
14: Nová Škoda Epic s panoramatickou střechou. Pro vaše epické zážitky.
15: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.

0: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabé. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lady. Vyzkoušejte vzorky v pohledu. Tena.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
2: Hosti.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
4: Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč, měř jen výš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
5: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
7: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na lexus.cz.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka.
7: Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
8: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden maliny byla klubu za 44,90, stará myslivecká za 149,90 a Nivea sprchový gel za 49,90. Byla.
4: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
5: Hosti.
4: Datart.
10: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
11: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
14: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
15: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
16: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
17: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
18: Třeba tenhle, co mě dostal.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
18: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
19: Killerce něco na styling a nechting? No my si ani nevidíš.
18: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
19: Asi slušnej budget.
18: Bylo to... úplně za hubičku.
20: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
21: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

up, dig it up, mine. Pick it up, dig it up, mine. Pick it, dig it, mine.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z nabídky akčních modelů nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem za zvýhodněnou cenu můžete navíc cestovat bezpečně a s jistotou. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás.
2: Jíst zdravě za normální ceny? Díky Albertu můžete. U nás totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
3: Red Bull vám dává křídla.
4: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena Lord, vyzkoušejte vzorky z toho. Tena.
5: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Umí to lítat?
7: Ne.
6: Máme to teď s sebou?
7: No jasně.
6: Zabírá to hodně místa?
7: Naopak, nabízí.
1: Nová Škoda Epic se zavazadlovým prostorem o objemu 475 litrů. Pro vaše epické

0: zážitky.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
2: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
3: No to půjde těžko bez křídel.
2: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
3: Aha, a jak asi?
2: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
3: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
4: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
5: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
5: Bylo to...
7: Úplně za hubičku.
8: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Špatné rozhodnutí. Zeva, správné rozhodnutí. Zeva, pro lepší pocit.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
18: Hyundai uvádí IONIQ 3. Čistě elektrický hatchback. Se systémem Pleos Connect, dojezdem až 497 km a překvapivě velkým zavazadlovým prostorem s megaboxem. Tohle je víc než svoboda. Hyundai IONIQ 3 již od necelých 670 tisíc korun.
19: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
20: A dělají to taky ostatní?
19: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
21: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
22: Quiet, please. Jdi do toho jako profík. Kráčej hrdě jako profík. Každý úder, každý míč. Měř jen víš, nikdy se nezastavíš. Jak s tebou roste, sám to víš, když se staráš jako profík.
23: Krmte svého mazlíčka jako profík. Purina Pro Plan.
24: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
25: Naked Attraction je zpátky.
26: Dobře to začíná.
25: Mladší.
26: Tak mi to zvedněte.
25: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
27: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
25: Jedna věc je ale stejná.
27: To je zážitek opravdu.
25: Odhalíme těla v přirozené kráse.
26: Já se kochám.
25: Naked Attraction Česko a Slovensko.
27: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
25: Budeš to prostě milovat.
26: Na na na na na na na na na.
28: Každé pondělí a úterý.
29: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
28: Je tu koťák.
29: Jo.
28: A nálož hostů.
30: Vzdělávna otázka.
28: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
0: Ne, boží, ano, ano.
1: Ňoky, pene, spagety.
2: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
28: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
4: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
3: Při nakládání.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
9: Jaho. Čoko!
10: To má po tobě.
11: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
9: Tutti frutti!
5: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
10: Vybrali jste si dobře?
9: Já.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
12: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
13: Už žádný, mami, restartuj to.
14: Už se mi nesekne při penalti.

0: Dnes, pane, jdeš páříme s klukama.
1: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
2: Je. Řekni heslo.
3: Opavia.
4: Mini zvyky po našem. Středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
5: Volá vaše nádobí o pomoc.
4: So what?
5: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo 1.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
9: To bude na Vinted. Zkus se podívat. Mají tam všechno.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa. Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na kiki čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, kiki. Foodora. Protože chci.
11: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
12: Sajos, dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
13: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
14: Hosti.
13: Datart. Opravdový elektrospecialista.
15: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: This beautiful thing that I've got. Please stay. I want you, I need you, oh God.
17: Chyběla jsem vám? Vy mě taky. Nebojte. Vidíme se už brzy. Nová sezóna Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
1: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
5: Hosti.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
7: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
8: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
9: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
10: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry a dresy. Kaufland. Puky pomáhají.
11: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
12: Třeba tenhle, co mě dostal.
13: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
14: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
15: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
16: No to půjde těžko bez křídel.
15: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijeme.
16: Aha, jak asi?
15: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
16: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
17: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
18: Nové tělové sérum Nivea Repair & Care, vyvinuté ve spolupráci s dermatology, pomáhá obnovovat 5 známek suché pokožky již od prvního použití. Účinné složení posiluje kožní bariéru a poskytuje až 72 hodin hydratace. Vyzkoušejte řadu Nivea Repair & Care pro suchou pokožku.
19: Když den nejede podle vašich představ, můžete mu dát vlastní směr. Využijte minutovou půjčku se sazbou o 4,9% ročně. Je normální chtít víc. Klidně hned. Raiffeisen Bank.
20: Zdraví je to nejcennější. Snažíme se, aby jedla zdravě. Všichni máme jíst zdravě, ale všude vidím akce hlavně na limonády nebo přeslazené pečivo. Vážně nemůže být i to zdravé za normální cenu?
5: V Albertu může. Máme nejvíc zdravého jídla za normální ceny. Přidejte se k milionu lidí, kteří s Albertem nakupují zdravěji. Na zdravé jídlo zdravým rozumem. Albert stojí za to jíst lépe.
21: Datart nákupy.
22: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
23: Pusti.
21: Datart.
24: Většinou musíte říct ne. Ale když řeknete ano, znamená to hodně. Kinder čokoláda s mléčnou náplní a nejjemnější čokoládou. Lahodná chuť v malých tyčinkách. Kinder čokoláda. Malá dobrota, hodně radosti.
25: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
26: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
26: Mladší.
27: Tyma, tak mi to zvedněte.
26: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
26: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
26: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já se kochám.
26: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
29: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Čau.
1: Dokola.
0: Vy jste ten zpěvák.
2: Vy byl to ten zpěvák?

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Lidl Retro Týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Začni den jako šampion.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač premium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
6: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
7: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
8: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
9: Ne, vyprané v Pervolu.
8: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
10: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
11: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
10: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
12: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, move fast, move slow. Catch me on a roll. Come say hello. Lepší život společně. Unika.
13: Jen do toho. Pořádně mi zatop. Přidej zeleninu. Ještě. To je ono.
14: Sedlčanský. Objevte jeho potenciál.
13: Na pánvi.
15: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
16: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
17: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
19: Hosti.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: Hned jak si dočistíte zuby, přestane mnoho zubních past bojovat s bakteriemi. A to je problém. Ale Oral-B je jiná. Pracuje i mezi čištěními zubů a aktivně chrání před 90% bakterií. Takže začnete se zdravými a čistými zuby a máte je chráněné po celý den. Oral-B. Ochrana, která nikdy nekončí. Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
4: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu...
20: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
5: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Naked Attraction je zpátky.
22: Dobře to začíná.
21: Mladší.
23: Tyma, tak mi to zvedněte.
21: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
24: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
21: Jedna věc je ale stejná.
24: To je zážitek opravdu.
21: Odhalíme těla v přirozené kráse.
23: Já se kochám.
21: Naked Attraction Česko a Slovensko.
25: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
21: Budeš to prostě milovat.

Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím. Možná to znáte, když usínáte, když na moři hledám směr.

každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dny. Přes plot koukali jsme.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my se ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
2: Asi slušnej budget.
1: Bylo to... Úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
7: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Datárt nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
10: Pusti.
9: Datárt.
11: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí. Imagine me and you,
12: I do. Jen na dva dny.
13: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
0: Začni den jako šampion.
11: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zavádíme nový pojem nulkání. Sladké nic nedělání, úplně bez výčitek. Tak si dopřej nulka deadlineů s novou kofolou nulka úplně bez cukru.
3: Nulka.
4: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
5: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
6: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
7: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Naked Attraction je zpátky.
10: Dobře to začíná.
9: Mladší.
11: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
12: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
12: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
2: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
3: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
4: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
5: Tak zase další rok. Co to spolu táhnem? Prošli jsme si vším.

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
2: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušný budget.
3: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
7: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
8: Začni den jako šampion.
2: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač premium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Přichází nový Dove Hall Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
2: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Víc jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
3: Dneska je ale pondělí.
2: Pondělí?
3: Aha. Nic, já už musím.
2: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
4: E.ON, nechte to na nás. Když naši mistři pekaři v Earls pečou, inspirují se těmi, kteří si jsou velmi blízcí a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Earls peče rád.

Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 000. Leap Motor.

noticing a who

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
4: Už žádný, mami, restartuj to.
5: Už se mi nesekne při penalti.
6: Už nespane, když páříme s klukama.
3: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Kdy máš vždycky něco v rukávu?
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
11: Jaho. Čoko.
12: To má po tobě.
13: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
11: Tutti frutti.
14: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
12: Vybrali jste si dobře?
11: Já.
1: Schwarzkopf Gloss Supreme. Já i moje vlasy milujeme, když záříme. Gloss Supreme od Schwarzkopf. Hydratační a barvicí péče s Bonding Aptic systémem. Pro rychlé oživení barvy a až 6x silnější vlasy. Novinka. Gloss Supreme od Schwarzkopf. For every you. A pro odstranění žlutých tónů vyzkoušejte platinový Gloss Supreme od Schwarzkopf.
15: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
16: A dělají to taky ostatní?
15: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
17: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
18: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
19: Hustí.
18: Datart. Opravdový elektrospecialista.
20: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě?
21: Jo, ale jak to vlastně začalo?
20: Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
21: Je.
22: Yeah. Řekni heslo.
23: Opávia.
24: Mini zvyky po našem? Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
20: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci...
25: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Sajos. Dejte svým vlasům sílu zazářit. Nová vlasová péče Intense Glaze s efektem laminace a silicium shine komplexem. Pro zrcadlový lesk a profesionální výsledky i doma. Nový Sajos Intense Glaze. You Intensified.
27: Volá vaše nádobí o pomoc.
28: So what?
27: Somat Duogel, nyní s čisticími perličkami. Odstraňuje odolné nečistoty dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel. Naše číslo 1.
29: Co to bude dneska?
0: Mám tu něco pro každého. Kup třeba Pracigel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
9: Naked Attraction je zpátky.
16: Dobře to začíná.
9: Mladší.
16: Tak mi to zvedněte.
9: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
19: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
9: Jedna věc je ale stejná.
19: To je zážitek opravdu.
9: Odhalíme těla v přirozené kráse.
16: Já se kochám.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko.
23: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
1: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
2: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
3: Killerce něco na styling a nechting?
2: No my si ani nevidíš. Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 15,90 Krušovice 12 a Colgate zubní pasta za 39,90. Tesco, počítejte s námi.
6: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou. Špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se se starým mopem. Přivítej OneUp.
7: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Tady vám nesu něco z datártu.
3: Killerce něco na styling a nechting.
2: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
4: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
9: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
12: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
13: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
14: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
15: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždyť jde tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
16: Dneska je ale pondělí.
15: Pondělí?
16: Aha. Nic, já už musím.
15: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
17: E.ON, nechte to na nás.
18: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
19: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
20: Třeba tenhle se mě dostal.
21: Nákupy.
22: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
19: Hustí.
22: Datart.
23: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
24: Naked Attraction je zpátky.
25: Dobře to začíná.
24: Mladší.
25: Tyba, tak mi to zvedněte.
24: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
26: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
24: Jedna věc je,

0: ale stejná.
1: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
3: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: fucking icon.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silver Crest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
2: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na to nejsluší, ne?
3: Killerce něco na styling a nechting.
4: No my si ani nevidíš.
2: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
3: Asi slušnej budget.
2: Bylo to... úplně za hubičku.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
6: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
7: Datárt vyhlašuje Datárt nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
8: Hosti.
7: Datárt, opravdový elektrospecialista.
9: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
7: Datárt nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
8: Hosti.
7: Datárt.
10: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
11: Víte, když máte dobrou energii, všechno do sebe perfektně zapadá. Vždycky to tak nějak hladce, jako po másle. Je to prostě jako mít každý den neděli. O nic se nestaráte, naopak, někdo se postará o vás. A vidíte to? Oni makají v neděli.
12: Dneska je ale pondělí.
11: Pondělí?
12: Nic, já už musím.
11: A kolik je? Jiřinko? Jiřinko, je pondělí, musíme.
13: E.ON, nechte to na nás.
14: Jisk nabízí vše pro váš vysněný domov. Například nadýchané ručníky za pouhých 110 korun, sleva 60%. Nebo kvalitní pěnová matrace za pouhých 4200 korun, sleva 65%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
16: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
17: Trápilo mě svědění a pálení.
18: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
16: Dokonce i sex se stal bolestivým.
19: Vagisan zafungoval okamžitě.
16: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
18: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
20: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivní

0: Před nimi pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
1: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
3: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
4: Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Lexus Business Week 5. až 11. října. Více na Lexus.cz.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tyma, tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko.
9: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
5: Budeš to prostě milovat.

zátraky. Je a čauda, viděl Bosnu i skopé domů. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dostanu.

somebody? Mr. Ray, are you somebody? Mr. Ray, are you somebody?

vidím, jak mizí v minulosti, co jsme budovali. Cokoliv oproti tomu se zdá jak banalita. Mám pocit, že už to nezvládnu slepit dohromady. Yeah. Hádám, že musím zabít starý já, aby to nový mohlo jen tak volně lítat a žít. Co dělat, když už chlast nezabírá na to, abych vymazal z hlavy, co jsem nechal si vzít.

0: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
1: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
5: Ani psí oči dneska nezabrali. Nikdo neměl na keke čas. Ale jak to vlastně začalo? Do hry vstoupila Foodora se slevou 100 korun. A udělala ze zápasu lahůdku, od který se nešlo odtrhnout. Promiň, Kiki. Foodora. Protože chci.
7: Je.
8: Řekni heslo.
7: Opavia.
9: Mini zvyky po našem. Tak středeční videohry. Opavia. Odrobek víc spolu.
10: Ucpaný nos? Vyzkoušej Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
11: Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Už zas mohu dýchat. Víš co? Už zas mohu.
10: Nasivin Sensitive. Blesková záchrana pro ucpaný nos už do 25 sekund.
12: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
13: Ne, vyprané v Pervolu.
12: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
14: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
15: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
16: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
15: Při nakládání.
17: Gillette Labs, peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
18: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
19: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být

0: způsobená poškozením nervu. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
1: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
2: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
3: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penaltě.
11: Už nespane, když páříme s klukama.
8: Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
14: Tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
15: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
15: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
17: Budeš to prostě milovat.
18: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
19: Na na na na na na na na na.
18: Každé pondělí a úterý
2: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
18: Je tu Koťák.
5: Jo.
18: A nálož hostů
6: Známá otázka.
18: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
8: Ne, boží, ano, ano.
7: Ňoky, pene, spagety.
4: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
18: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

We used to have.

0: More, však sponži mange.
1: Dobrý, more, som sa jenom zamyslel.
0: Indické šlapky si zabil.
2: Šut!
1: More, přestaň, ať už odsaď vypadneme, přestaň už.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Avivaž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
7: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip Unika. Lepší život společně. Unika.
8: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Hi,

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové?
2: Ne, vyprané v Pervolu.
1: Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
3: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
4: Cože?
3: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
5: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
6: Už žádný, mami, restartuj to.
7: Už se mi nesekne při penalti.
8: Už nespane, když páříme s klukama.
5: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
9: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar, načerpejte novou mycí sílu.
10: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
11: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
12: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
13: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu? Ještě! To je ono.
14: Sedlčák.

0: Vodafonský. Objevte jeho potenciál.
1: Na pánvi!
2: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
3: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
2: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
4: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
5: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
6: A dělej to taky ostatní?
5: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
7: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
8: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušný budget.
8: Bylo to...
10: Úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
12: Naked Attraction je zpátky.
13: Dobře to začíná.
12: Mladší.
13: Tyma, tak mi to zvedněte.
12: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
14: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
12: Jedna věc je ale stejná.
14: To je zážitek opravdu.
12: Odhalíme těla přirozené kráse.
13: Já se kochám.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
12: Budeš to prostě milovat.
16: Na na na na na na na na na.
17: Každé pondělí a úterý.
18: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
17: Je tu koťák.
19: Jo.
17: A nálož hostů.
20: Vzdělávná otázka.
17: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
21: Ne, boží, ano, ano.
22: Ňuky, pene, spagety.
23: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
17: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
3: Ty máš vždycky něco v rukávu.
4: Mám M-Bank.
2: M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo. Jednoduše dobrá káva.
6: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
7: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
8: Spojte si služby a šetřete s balíčkem O2 Spolu. Stejně jako stovky tisíc domácností po celém Česku. Ověřte si na O2.cz, kolik z O2 Spolu ušetříte vy. O2. Více ze života.
9: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
10: Naturamed pečuje o vaše zdraví již 20 let a rozdává Nuviton Pro zdarma. Nuviton Pro je Vitality komplex norského původu pro dlouhý a aktivní život. Právě teď můžete získat balení zdarma na Nuviton.cz nebo na bezplatné lince 800 800 807. Pečlivě vybrané látky, včetně koenzymu Q10 a revolučního NAD+, pro energii a zdraví vašich buněk. Navštivte Nuviton.cz nebo volejte bezplatnou linku 800 800 807. Nuviton Pro od Naturamed. Vitality komplex z Norska.

0: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Peníze jsou jen nástroj, tak ať pracují pro tebe. Takhle myslí investor. Dobrá práce.
2: Děkuju, Zlatane. A Tysone.
3: Investování znamená postarat se o svou budoucnost. To respektuju. Dáme si selfie?
1: Co děláte dnes, určuje, kde budete zítra.
3: Disciplína. To mám rád.
1: Přesně to dělají moderní lidé. Investují.
3: A právem na to mohou být hrdí.
1: Právem. Jejich peníze pracují v XTB.
4: Buďte opatrní. Investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
5: Penny, pomáháme mazličkům v Česku.
6: Já jsem Jesse.
7: Já jsem DJ.
8: Já jsem Roxy.
9: A my jsme
10: Čivavý kapela v útulku.
6: Víte, že starat se o štěňata stojí spoustu peněz a přestože máme malá příška, tak toho taky dost sníme. Útulky se o nás starají, ale potřebují i vaší podporu.
5: Pomáhat mazličkům má cenu. Přispějte ve sbírce 3. a 4. října v Penny.

0: pohodlí, o kterém se vám ani nezdálo. Nový Volkswagen Multivan s celkovým zvýhodněním až 280 tisíc korun. Nový Multivan. Prostor pro celou rodinu.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
5: Mám levnou energii.
4: Protože...
5: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
6: Správně. S iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
7: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
9: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
10: Neporazitelné.
11: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
12: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
13: Naked Attraction je zpátky.
14: Dobře to začíná.
13: Mladší.
15: Tak mi to zvedněte.
13: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
16: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
13: Jedna věc je ale stejná.
16: To je zážitek opravdu.
13: Odhalíme těla v přirozené kráse.
15: Já se kochám.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko.
17: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
13: Budeš to prostě milovat.

0: say Trump again. Yeah.
1: Tohle bude legendární, kámo.
2: Pojďte si to užít, já vás fakt miluji jako rodinu.
0: Já bych jak nějak stále
2: One, two,

0: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Crema Strong. Vypadá jemně, nakopne pěkně. Edušo, jednoduše dobrá káva.
1: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
2: Allegro! To musím také vyzkoušet!
3: A mají i tuhle megatelku!
4: A věci do školy!
5: A ještě něco!
2: Tenhle kanon!
1: Když něco, tak Allegro.
6: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
7: Nádobí Fabíne.
6: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
7: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
9: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
10: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
11: Exotika bez přestupu?
12: Jasně, přestupujeme do Plavek!
13: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem, třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
14: Tati, promiň, ujel mi boss.
15: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: A teď rychlovka. Máš iPad, takže...
2: Mám levnou energii.
1: Protože...
2: Jsem nahrál vyúčtování na iPad.cz.
3: Správně, s iPad máš hotovo do 3 minut. Vyřešte vše jednoduše online a sjednejte si elektřinu a plyn snadno u iPad. iPad. Život s lepší energií.
4: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
5: Cože?
4: 3,75%! Zonky. Lidé lidem.
6: Red Bull vám dává křídla.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
2: Nátlak. Podezřelej odkaz. Jasná kyberšmejdská hvězda. Přišlo vám něco podezřelýho? Pošlete mi to na WhatsApp. Poradím, co dál.
1: O2. Více ze života.
3: Tati, co je tohle za auto?
4: Taková moje srdcovka.
5: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
3: Nebo pro tebe, tati.
6: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
7: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
1: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc.

0: ale stejná.
1: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
3: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
4: Budeš to prostě milovat.
5: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
2: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Tady vám nesu něco z datártu.
5: Killerce něco na styling a nechting.
4: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
6: Asi slušnej budget.
4: Bylo to... úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce

0: Silvercrest Signature od Andreje Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Datart nákupy.
2: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
3: Pusti.
1: Datart.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
5: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tady vám nesu něco z Datartu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
8: Killerce něco na styling a nechting?
9: No my si ani nevidíš.
7: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
10: Asi slušnej budget.
7: Bylo to...
11: Úplně za hubičku.
12: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
13: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Tesco, počítejte s námi.
14: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
15: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
16: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
17: Třeba tenhle, co mě dostal.
18: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
19: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
20: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
21: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
22: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
23: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyba, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
5: Na. Každé pondělí a úterý.
6: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
5: Je tu Koťák. A nálož hostů.
7: Známe otázka.
5: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
8: Neboží, ano.
9: Ňoky, pene, spagety.
10: Žuvit konečně u Koťáka, že jo?
5: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

mám chuť na koláče. Koláče a potom láče. Napsal jsem chytrej text, vázal ho na koleje. Teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu podeže.

0: Ahoj.
1: Já jsem Ember.
0: Ahoj.
1: Jak se máme?
0: Máme se fajn.
1: Takže jsme tu.
0: Tak.
1: Jdeme na to.
2: Sensei, chlapec, který přežil dnešní Black Talk. What's up, kámo?
0: Čau.
1: Takže v skrini to začalo?
3: Takový Harry Potter, no, trošku. Indy je něco jako můj strejda. Když mi bylo 2 dny a 18, tak rodiče mě vyhodili z bytu. Oni si mysleli, že se jako druhý den vrátím. Já jsem se nevrátil asi rok a půl.
1: Ty a Adam Mišík.
3: Adam Mišík je velká součást toho, kde jsem vlastně teď.
1: Neonový město s Roxanou.
3: V té době jsme byli jak nějaký Bonnie a Clyde. V Universalu byli proti tomu.
1: Aby ona byla taky na tom tracku?
3: Jo, já jsem si stál za tím, že tam ona bude. Proplakal jsem jako tu raketu času. Drogama jsem se litoval. Nem, no. Chlapi brečej, víš co?
1: Ahojte, práve sledujete Black Talk a mojím dnešným hosťom je Sensei. Čau.
3: Ahoj, děkuji za pozvání.
1: Ďakujem, že si dorazil, jak
3: se
1: máš?
3: Mám se skvěle.
1: Šlape to v životě?
3: No, už to nešlape tak, jak dřív, jako, ale šlape to trošku jiným směrem, ale šlape to.
1: To je hlavný.
3: Kope to, šlape to.
1: Jak by povedal Forgan.
3: Přesně tak.
1: My to vždycky začínáme takou rubrikou First Time v rapu. Aký prvý hiphopový track

0: si pamätáš, že si akoby počul v detstve alebo tak, kedy ťa chytil rap?
1: India, Vič, my tři, protože Indie je něco jako můj strejda, protože to je nejlepší kámoš mýho táty.
0: Fakt?
1: Jo, a tím, že mám kořeny jako z Řecka a ze Srbska, tak vlastně mi to bylo, no prostě Indie je prostě pro mě bůh, jako.
0: Takže máš koreně takto zahraničené z té otcové strany?
1: Otcový strany mám kořeny z Česka, ale tím, že jako od pravýho táty, který ho prostě moc neznám, tak to mám český kořeny, ale moje máma má kořeny z Řecka a ze Srbska.
0: Máš tam trošku taký vibe toho Řecka, ne?
1: Fakt? Já jsem čistý Řek, ne? Co to je vidět?
0: Jo,
1: Ne, dělám p***.
0: je to tam. Vidím
1: Ale
0: to, má tu sochu
1: jako
0: takovou
1: jo,
0: tu.
1: spíš to jako, no ten temperament mám prostě jako takový balkánský, upřímně, tím,
0: Takže
1: že
0: si
1: jsem.
0: taky jako, že ohnivý, alebo čo si mám pod tím představit?
1: Tak jako jestli trošku o mě něco víš, tak asi víš. A jako určitě nejsem moc nulej, no.
0: K všetkému se dostaneme. Pojďme na první rapový idol.
1: Tak to je asi taky upřímně André Indy. Když to beru tak, kdo mě dostal k rapu a kdo je jako můj rapový idol, díky kterému rapu, tak je to Young Lean.
0: Byl teraz na Slovensku na Grape Festivalu, jsem na něm byla naživo.
1: Já jsem byl na jeho prvním koncertu v Praze a upřímně, když jsem viděl záběry jakoby z toho Grapeu, tak upřímně trošku mě to zklamalo,
0: Mňa taky.
1: ale já si myslím, že on je prostě jako nějakým způsobem furt duchem underground a prostě ty velký koncerty, já nevím, jestli úplně je to jeho stylo, no.
0: Okay.
1: Trošku mě to mrzelo, když jsem viděl jako ty záběry. To se může stát, jako já jsem teď byl na koncertu měsíc a půl, poprvé jako bez nějakých návykových látek a vůbec jsem to nezvládal, protože jsem na to nebyl zvyklý, byl jsem prakticky celou dobu otočený k publiku, čuměl jsem na DJ, jak pedo z gauče a jako, nevím, no. Jako, co jsem slyšel, tak on už taky jakoby nemá problém s drogama, nějak se z toho dostal, takže třeba to může být i součástí toho, že prostě se mu to nepovedlo, no. Ale to prostě má každý interpret, prostě, že se mu jeden koncert za čas prostě nepovede, takže za mě je to prostě number one, jako co se týče vůbec vlastně všeho. Autotune, to byl člověk, který mě k tomu inspiroval. A vlastně i můj první track, díky němu jsem prostě nahrával už na autotune. Nebo snažil jsem se, ale tím, že jsem nahrával na úplně ten nejvíc nejlevnější, ježiš, ten nejhorší. Já si teď nemůžu vzpomenout, ale nemá to skoro vůbec nic, je to prostě pro úplný jako amatéry. A ani to autotune nemá, má to jenom nějakou jednu, jeden plugin, který je jakože autotune a v tom jsem to zkoušel, no. Táta můj jako nevlastní, ale já ho beru jako vlastního, mi koupil prostě mikrofon a dal jsem si ho do skříně a vlastně zkoušel jsem díky Young Leanovi prostě nahrávat na autotune. I jsem začínal v angličtině, jako ze
0: Takže v
1: začátku.
0: skříni to začalo?
1: Takový Harry Potter, no, trošku.
0: A čo prvá studio session, kedy si sa presunul zo skrine do štúdia?
1: Ale to bylo u Mackilla. Díky Jimmymu, já nevím, jestli znáte Jimmyho, Jamie měl písničku se Charlotou dřív a to byl člověk, který vlastně ve mně věřil prakticky od začátku, přijel za mnou na Hanspalku, odkud já jsem, že se mu líbí mý písničky a jako jsou to hrozný písničky, co si budeme, jako ty mý začátky, prostě když se to někomu poslechnu, tak je to strašný, ale on to cenil už tenkrát, vzal mě k Mackillovi do studia, do Startouch a tam jsem poznal Dobrina, s kterým makám doteď, který má Skybox Studio a vlastně tak tam jsem začal makat, no.
0: A čo tvoje prvá show? Zasmial si se dobře, tak to
1: To
0: jsem
1: bylo
0: zvedala.
1: na Andělu, v takovém podniku je tam taková čínská restaurace a tedy Ziggy měl prostě takový černoch, tam měl svoji akci, nevím, jestli ho znáte, a on mě tam pozval na akci, bylo tam asi 5,5 lidí, součást těch lidí byla hlavně moje rodina a mý kamarádi, a
0: Support.
1: no, a to byla moje první show asi 17, si myslím.
0: A prvá show, kde ty si sa bol pozrieť ako divák na nejaký rapový koncert?
1: Hele, to bol Ryder Clan v Rock Cafe. Tam jsem vlastně viděl poprvé i Iza, nebo Logika tenkrát. A tam jsem se seznámil s Cibichem. A vlastně potom jsme udělali písničku spolu Sasha Grey. A...
0: A vieš čo, poďme si upustiť.
2: S kým se bavím, je jenom Sasha Grey. Vedle mě,
1: Tam je i vlastně Izova bývalá.
0: Fakt? V tom
1: Jo,
0: klipe.
1: ona má jako kuklu. A myslím si, že tenkrát Izo nějak úplně nebyl nadšený.
0: Že ona je v tom klipe?
1: Jo. Pak jsme měli nějaký problém vlastně skrz toho Lukáše, protože prostě on použil můj beat, který já jsem měl nahraný s člověkem z Ameriky. A on to věděl, protože prostě jsem se bavil s lidma od něj. A on použil vlastně můj beat, protože jeden z těch beatmakerů, který dělal ten beat, tak to poslal i Lukasovi. A Lukas věděl, že já na tom mám nahraný track s tím člověkem. A vydal to a já jsem se brutálně na***, takže prostě jsem volal Lukasovi, jsem to nezvedal, ten mi jenom psal SMSky prostě a začal to řešit vlastně Logic tenkrát. A řekl mi, ať se sejdeme na Floře, kde tenkrát bydlel.
0: Okay.
1: A vlastně ve finále jsme si podali ruku a jako myslel jsem, že se porvem a nebo že se něco stane, ale tím to jako skončil. No, podali jsme si ruku a Lukáš to smazal, nebo Deky mu udělal jako jiný beat na to. To bylo takový to kana.
0: Nepamätám.
1: Cannabis. Já nevím, jestli to znáš ten track. Jako to byl Lukášův jeden z největších tracků.
0: Okay.
1: Jako tenkrát, no. A já hlavně Lukáše cenil jako svině, protože prostě jsem se znal se Social Gangem a jak měli to Pretty Gadget, tak prostě mě se nejvíc líbil na tom tracku jako Lukáš. A pak mi udělal tohle z toho. My jsme spolu byli jednou ve studiu a pak jsem zjistil prostě přes jednoho mýho kámoše, že vole, mě úplně brutálně pomlouvá jako a tak mě to tak zklamalo a já jsem mu vlastně do telefonu řekl, vole, že si to jednou vyberu tuhle tu srandu a protože on mi nadával do mámy a to mě prostě na... a that's it, no. Ale teď už to mám úplně, teď už je mi to úplně jedno a přeju mu jenom to nejlepší.

0: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Avivaž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
0: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
6: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like... Lepší život společně. Unika.
7: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
4: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš biznis nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
5: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznisu.
4: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
6: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar, načerpejte novou mycí sílu.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
8: Tak mě napadlo, co kdyby jsme chovali žáby pro Francouze?
9: Tady mi Čenko nepochvete.
8: No a co nutrie na košku? A klokany na kapsáče? Tak linku na krutí šunku. A teď držíte zobáky.
10: Ať už máte jakýkoliv nápad, náš podnikatelský účet je zdarma a bez podmínek. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
11: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
12: A dělají to taky ostatní?
11: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
13: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
14: Některé změny vám mohou přinést více společných chvil, které si užijete naplno. S pomocí od Providentu to dáte s úsměvem. Pro všechny vaše malé i velké výzvy je tady půjčka desetinka. Je to jednoduché. Půjčte si třeba 20 tisíc a měsíčně splácejte jen desetinu. Provident. Spolu to zvládneme.
15: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
16: Tady vám nesu něco z Datartu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušný budget.
16: Bylo to...
18: Úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
20: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
21: Jen do toho, klidně mi nalož. Ještě papriku, cibuli, to je ono.
22: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
21: Při nakládání.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.
6: Každé pondělí a úterý.
7: Koťák live. Vítejte u Koťák live.
6: Je tu Koťák.
8: Jo.
6: A nálož hostů.
9: Známá otázka.
6: Se kterými si Koťák skvěle pokecá. Koťák live.
10: Ne boží, ano.
11: Gnocchi, penne, spaghetti.
12: Můžu být konečně u Koťáka, že jo?
6: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
13: A každopádně pojďme se presunout k tvojmu v podstatě jakoby nejzásadnějšímu albumu Bratan, který měl největší úspěch a začneme rovnou Vystryškom. Neonový město s Roxanou.
14: Hele, spontánní věc vlastně ve finále. My s Roxanou, když jsme začali spolu chodit, tak jsme jak můj text, tak její text jsme psali spolu. A vlastně za začátku to bylo tak, že já jsem nahrál jako svoji část a pak jsme si řekli, že bychom mohli nahrát i jí, tak jsem jí s tím pomohl a v Universalu byli proti tomu.
13: Aby ona byla taky na tom tracku?
14: Jo, já jsem si stál za tím, že prostě tam ona bude.
13: Jakoby proč?
14: Jako, hele, člověk, který tam je, tak on mi vždycky radil strašně dobře, ale v tomhle jsem se spletl. On si myslel, že prostě jakoby to nebude mít ten dosah, který by to mohlo mít bez ní. Mm-hmm. Ale já si myslím, že kdyby tam ona nebyla, tak by to nemělo až takový dosah, jako to má.
13: To je nejúspěšnější track z albumu.
14: Je to vůbec můj jako
13: nejúspěšnější.
14: A je to prostě, víš, to, jako my jsme byli hodně kontroverzní vlastně.
13: Ikonické duo jste boli.
14: Jako jo.
13: Však my máme Vystryšok, pojďme si ho pustit.
14: No. To je jedno z videí, prostě, který jako bylo hodně ikonický.
13: A čo hovoríš celkovo aktuálně na ženský rap u nás CZSK?
14: Upřímně moc to nesleduju. Jako baví mě Sára Dikas určitě, ale to není prostě rap.
13: Ale dává i rapové slohy.
14: Ne, moc nesleduju, jako obecně nesleduju moc český rap, takže jako...
13: Takže nepustíš si například, já nevím, teda z Exitu Palice, Iza, tady ty věci nové?
14: Ty on upřímně, jakoby neslyšel jsem ani jednu písničku z toho, možná nějaký jako úryvek z nějakého koncertu. A to není jako, že by mě to, že bych to nechtěl slyšet, ale ono, když posloucháš československý písničky, tak ono tě to podvědomě trošku ovlivňuje a to je důvod, proč jako to nechci poslouchat.
13: OK, tak víš co, pojďme se mrknout do auta, co ty vlastně posloucháš.
15: Máme z Carforovej taky playlist na Spotify a vždycky, když s někým natáčeme rozhovor, tak ten interpret přidá tracky do playlistu.
16: Okay.
15: Takže pojď nám teda zadíjovat a začneme něčím, co tě baví, keď se vozíš Prahou alebo celkovo prostě jakoby v autě, na co si vibeš aktuálně.
16: Jako svůj track?
15: A ne, nějaký prostě, akýkoľvek, co tě baví.
16: OK. Tohle to si hodně poslouchám teďkon.
15: Co to je?
16: To jsou Rusáci, to mi ukázal Blako, tenhle ten song.
15: Počíváš ruský rap?
16: Jo, asi já neposlouchám nic jiného než Rusáky.
15: Fakt?
16: Jo.
15: A to skrz Blaka, ale už je předtím?
16: Jako Blako mi ukázal hodně interpretů, ale už dlouho poslouchám Rusáky, 4-5 let, už jako mě baví ta scéna, mě baví ten move, jako ten movement, prostě jako, že oni jsou taky jiný než prostě Amíci, tyhle mají hezký klipy, víš co mají, ale mě baví, oni mají prostě jiný zvuk a to mě na tom baví, no.
15: chaos. Ešte som to nemala v Black Talku, niekoho, kto by pustil niečo z ruskej scény zrovna.
16: Fakt,
15: jo? Daj akoby najväčší banger proste z ruskej scény za teba, čo poznáš.
16: Kai Angela... Neříká ti to nic?
15: Toto meno mi něco říká.
16: Kai Angela...
15: Ja ti potom pustím jeden.
16: Aha.
15: Ja teda nepustím nikdy, ale pustím ti. Ale je to Ukrajinka. Alona, Alona.
16: Ty vole. Iky. To je ona?
15: Jo. Tak, to je moja oblíbený.
4: Čuješ, Moriak? Plvej, plvej sudy, jo. Plvej, plvej sudy, jo.
15: Ona má koncert v Prahe, ona je docela bombí, ta Alona, Alona.
4: Rybky za sklom. Rybky za sklom. Tak, rybky za sklom.
16: Vůbec ji neznám.
4: Rybky.
16: Tak tam dáme Kai Angela a dáme tam...
15: A čo to je? Moskva, Petrohrad? Čo to je za scénu?
16: Ale oni žijou v Americe.
15: Takhle, to jsou rusáci v Americe.
16: Mám rád takovýhle prostě taneční, jako...
15: Nabušený,
16: no, přesně něco, jako si učil se, prostě můžeš fakt rozbít, no. A ještě mám jednu, a to je taková klidnější, tu mám, a to je moje nejoblíbenější asi jako ruská písnička. To je jako takový prostě, že když to poslouchám, tak mám takovou nostalgii z té doby, kdy jsme to poslouchali.
13: No a vy ste boli vlastne so Skinny Barbrom také duo, aha, aj skrz ten Universal.
14: To nebolo skrz Universal, to bolo tak ako prirodzene, sme sa nejak seznámili.
13: No a my tu máme vždy takú otázku, ak máme partnera Car for Way, šerovanie, tak čo vlastne takto, napríklad keď vy ste dvaja takto spolu felili a tak čo ste radi šerovali a čo naopak nie? Bo čo celkovo rád šeruješ s kamošmi, čo nie?
14: Co sme šerovali se Skinnym? Backstage, šerovali jsme naše fanoušky vlastně, nějaký catering, co byl jako backstage.
13: No a co máš teda v cateringu?
14: Ale teď už mám trošku jiný věci než dřív, ale tím, že jako moc nekoncertuju, tak teď ani nevím, co mám backstage. Rozhodl jsem se, že prostě změním svůj přístup, co se týče backstage, protože jsem si tam zval vždycky jako lidi, nebo zval, pouštěl jsem tam lidi, kteří tam jako ani nepatřili a byl to jeden velký mejdan a prostě já se, když je malá místnost a lidi, který neznám, se mi tam tak prostě mi to nedělá dobře, takže to jsem určitě změnil a chci tam mít vlastně jenom lidi, který mám rád. A hlavně lidi, kteří jsou jako spjatý s tou hudbou a s tím koncertem.
13: Čo naopak nenačeruješ například ty backstage s jinými lidmi?
14: No přesně tohle z toho, že...
13: Ten prostor v podstatě.
14: Ten prostor, no. Já jsem byl dřív hrozný extrovert a vlastně mi to vůbec nevadilo dřív, ale tím, jak jako mě trošku drogy změnily, tak jsem docela introvert a úplně nejsem na nějaký velký jako skupinky lidí jako v backstage, když to máme metr na metr.
13: OK.
14: No.
13: K tomu to se ještě dostaneme. Pojďme teraz na Bratan 2.0 v roku 2021. Aha. A kde jsi měl například opět Sergeja, měl jsi tam Brasiho, Verčetyho, Astral Kida, Kelina. A ty sám si pre Europu 2 povedal, že Bratan 2.0 byl nejzásadnější album tvojej kariéry. A prečo? A je tomu stále tak?
14: Tyve, asi jsem to řekl jako v tu dobu, protože jsem to tak cítil. Ale stejně já si myslím, že jako nejzásadnější je Bratan jednička.
13: Yes. Tak to byl tvůj pík zatím, jakože celkovo...
14: Ale neberu to jako kvůli tomu, ale beru to kvůli tomu, že to bylo... Já nevím, já si jako... Pustím sem tam jako celý to album a když to poslouchám, tak z toho slyším tu autentičnost v té době, co jsem žil a vlastně jako tam je, já když si vzpomenu na tu dobu, kdy jsem to nahrával a když jsem to dával ven, tak já jsem to vlastně první triky jsem spal prostě v obyváku na madraci a v průběhu toho alba se to jako měnilo, takže jsem prostě najednou začal mít peníze. A to se mi líbí, že když si vzpomenu vlastně na to, jaký vývoj to má vlastně celý to album, i jako co se týče tohohle z toho, tak vlastně asi to je pro mě jako nejzásadnější album, ale...
13: Akoby skrz koncerty, alebo kde se vzali ty peníze zrazu v průběhu toho
14: ale
13: alba?
14: Koncerty ne, protože koncerty jako začala korona, že jo?
13: Ok, vlastně.
14: A já jsem přišel o raketu peněz, protože jsem odehrál dva koncerty z tour. Takže já jsem přišel o hodně peněz, ale... prostě najednou jsem začal vydělávat hudbou, no, prostě díky tomuhle tomu albu. A nejsou mocnější než skutečnost, jsou taky jako pro mě strašně osobní album.

0: Nevím, skoro každý album je prostě něco má do sebe a třeba co se týče EP jako s Verčetym, Nemám křídla,
1: To je hned 2022, vlastně nasleduje
0: tak to
1: tady
0: je
1: po
0: pro
1: tomto
0: mě
1: albume.
0: jako taky brutál osobní, jako to je prostě každý ten track, jako který tam je s Četym, tak přesně popisuje tu dobu, ten vibe, to, co jsme vlastně žili v tu dobu a jako prostě nebyla to no, jako a přesně já si myslím, že to tam je slyšet třeba u tracku Falešný, tak jako tam je cítit to přesně, jak já jsem se cítil, já jsem se probudil a najednou mám plný byt lidí, který ani vůbec neznám. Vůbec jsem to nechápal a prostě takhle to bylo normálně, jako.
1: Ako tento rok 2022 u teba už je takým tým rokom, kedy začali rôzne kauzičky. Napríklad tu máme ďalší výstrižok. Známy český reper skončil v rukou policistu.
0: No, tak to jako to začalo už dřív, jako pár let zpátky,
1: Ale už
0: ale
1: pútá, tak? Začali dřív? Bolo to
0: jo.
1: prvýkrát, kedy si bol v pultách? Nebo koľkokrát ty si bol ako v pultech policajných?
0: Ty krása, tak to ani nevím, ty jo. Jako hodněkrát. Jako já jsem byl i na detektoru lží, jako
1: Fakt?
0: jo. Jako na normálním polygrafu, jako
1: Okay.
0: jako to úplně není moje první zkušenost s poutama, ale jako je to jedna z těch situací, no. Ale už v roce 2019 jsme dělali, jako si myslím, že jsem byl někde na videu s fízlama a tak.

0: vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Kaufland.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Vybavte si domácnost ve stavními spotřebiči se sníženým DPH a instalací za půl.
2: Hosti.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
4: Elektrický mop Philips OneUp vás zbaví té nejhorší části vytírání. Vytírá pouze čistou vodou, špinavou vodu odsává pryč. Rozluč se starým mopem. Přivítej OneUp.
5: Vždycky jsem to chtěl zkusit. Klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
6: Některé vůně zkrátka nevydrží. Proto je tu elektrický osvěžovač vzduchu Airwick s dvojnásobným množstvím přírodních esenciálních olejů. Pro vůni trvající až 120 dní. Nádech, výdech, Airwick.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
1: Datart nákupy. Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
2: Hosti.
1: Datart.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Přivítejte na palubě všechno, co máte rádi. Nový Leap Motor B03X. Nabitý radostmi. S cenou od 560 tisíc. Leap Motor.
1: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 29,90 král sýru a Rio Mare tuňákový salát za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
2: Ha! Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Velká hvězda může vyrůst z každého. Proto dětem i letos v rámci projektu Puky pomáhají rozdělíme 11,5 milionu na turnaje, trenéry, adresy. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Už teď vím o dětech, který budou jednou lepší než my.
5: Třeba tenhle. Co mě dostal.
6: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
7: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
8: Dny Olivie jsou tady. Nyní mohou naše milované šperky být vaše se slevou až 35%. Dny Olivie právě teď. Tak nečekejte. Olivie, naše rodinné stříbro.
9: V mojí lékárně nabízíme Lagosa. Podporuje játra při nahromadění tuku v důsledku nesprávného životního stylu. Lék Magnerot. Magnézium efektivně při stresu, svalových křečích i těhotenství. Galverde. Léčí bolest a zánět krku a dutiny ústní. Moje lékárna. Máme vás rádi.
10: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na tohle sluší, ne?
11: Killerce něco na styling a nechting?
12: No my si ani nevidíš.
10: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
11: Asi slušnej budget.
10: Bylo to...
13: úplně za hubičku.
14: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
15: Uzavřete spojenectví s Vodafone TV a sledujte jako první novou sérii Zrádců. V ceně základního tarifu získáte i Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. A k tomu více než 100 televizních programů. To vše za 198 korun na první dva měsíce na Vodafone TV. Vodafone.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
0: Budeš to prostě milovat.
6: Na na na na na na na na na.
7: Každé pondělí a úterý.
8: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
7: Je tu koťák.
9: Jo.
7: A nálož hostů.
10: Zvláštní otázka.
7: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
11: Ne, boží, ano.
12: Gnocchi, penne, spaghetti.
13: Život konečně u koťáka, že jo?
7: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Live, jediné talk show v Česku, kde se o optimismu jenom nespívá, kde se optimismus žije. Jo. Dobrý večer. Někdo má problém s parkováním i v obchodním centru, ale naše dnešní hostka s naprostým klidem dokáže krotit stovky koní pod kapotou rallyových speciálů. Většina z nás ji zná hlavně jako usměvavou zpěvačku s neuvěřitelným hlasem a taky jako herečku z mnoha populárních seriálů. Je to věčná optimistka, která svou energii dokáže okamžitě nabít každou koncertní halu i divadelní sál. V posledních letech se s obrovským nasazením věnuje své nejdůležitější roli a tou je role maminky. Dokáže skloubit svět rychlých aut, velkých pódií a rodinné pohody s naprostou lehkostí, která ostatním doslova bere dech. Dneska ale nebude sedět v závodním speciálu ani stát před mikrofonem s kytarou v ruce. Bude muset zvládnout tempo mých otázek a já vám slibuji, že ji rozhodně nebudu brzdit. Dámy a pánové, přichází Olga Lounová.
1: Ahoj.
0: Olga Lounová, toho času už dvojnásobná maminka.
1: Čerstvá, no, čerstvá.
0: Jaký to je?
1: No, já si teď říkám, že jsem taková Olga Melounová, jo, protože se kojím dvě děti a jedný jsou vlastně už skoro 3,5, druhý 4 měsíce, takže je to takový jako hodně intenzivní.
0: Můžu mít špatnou otázku?
1: Jasně, jakoukoliv.
0: Dají se ty děti kojit najednou?
1: Jo. Je to zvláštní pocit, většinou jako ta velká, ta už si prostě leze, jak potřebuje z různých stran, tu malinkou, to zatím, ta se skoro ještě jako moc nehejbe, že jo, to je takový, že si musíš nastavit a Arianka vždycky tak jako zahlídne, že kojím a začne prsíčko. Prcíčko. A od někde se prostě plíží a já už tuším, že přijde tandem.
0: Že se jako plazí. A ona přitom
1: říká... dělá legraci. Prcíčko. Ona, tak já si dělá legraci. Ona má ten věk, kdy prostě vtipkuje pořád, jo. Ale ne, občas v noci vlastně kojím na střídačku. Buď je mám ve dvou místnostech,

0: A tak jako když jedna zabrouká, tak jdu k tý, pak zase k tý. Ale někdy spíme dohromady, to záleží, jak se vyvine situace. A ta starší se už i přesouvá, jo? Takže já jako utíkám s malou, aby malá nebudila tu starší, ale ta starší zase nás jako hledá po tom baráku, jo. Takže...
1: Prsíčko. To vyzkouším ve středu.
0: Počkej, ve středu je... jo. Středa.
1: Prsíčko. Ti dám pak vědět. No každopádně, když jsme u těch dětí, řekl bych, že půlka Instagramu se rozplývala nad jedním z tvých dojemných videí, tak se pojďme podívat.
0: No to je moje a to je Elišky Mráz. To jsou naše dvě holčičky, no. No a Michal, no. No, takhle. Abych řekla pravdu, není to, to nebylo moje dítě. To bylo Elis Mráz, miminko. A
1: tohleto.
0: A vlastně to jenom na chviličku tam byla ta moje, protože my máme jako skoro na stejno asi 3,5 měsíce od sebe děti. A Eliška, když naspívala tuhle písničku, tak vlastně přijela ukázat tý mojí malý holčice tu svojí. Mm. A ta moje se měla jmenovat taky Viktorie, teď se jmenuje Vivien. Takže teď jsme tam měli jako vedle sebe ty dvě naše vítězky, ty dvě Včka. A Vivinku jste viděli chviličku, Arinka tam teda nebyla vůbec, ale tam to ostatní nebylo moje miminko, to jo. Bylo Elišky, jo?
1: No, ale tak musíme říct, že ono se musí o dětech říkat, ježiš, to je hezký miminko, ale ne všechny děti jsou hezký miminka. Ale tohleto, to byly hezký miminka.
0: Jo, to byly hezký miminka, ale ne, ale je to zvláštní, že máš pravdu, že vlastně, když teď vidím zpětně fotky Arianky, tak mi přišla úplně nádherná, tak když ji vidím, tak si říkám, zase nebyla tak hezký miminko, prostě vy jste úplně oblblí těma hormonama, že to dítě je pro vás jako nejkrásnější věc na světě. A pak jako zpětně ty hormony už jsou, prostě už pak to dítě je fakt nádherný, že jo, zase starší. A zjistíte, že ty miminka zase nejsou tak hezký, jako by, když to nejsou ty vaše, že jo.
1: Když jsi byla, no tak ne asi ve věku vlastně svých dcer, ale když jsi byla mladěnka, tak v 15 letech, ty jsi jako by manifestovala tu budoucnost a ty jsi napsala takzvaný jako album snů. Mm-hmm. Co v tom albu bylo a co všechno se ti podařilo do této chvíle stihnout?
0: No je to jako děsivý. Je to fakt...
1: Je to dobrý.
0: Je to skvělý. Vyšlo to všechno, ale já od té doby se strašně bojím si udělat další album snů, protože tam jako... Tam se prostě splnily věci. Já jsem si vzala časopisy v té době, vystříhala jsem nějaké obrázky třeba. Někdo prostě drží...
1: Jaký časopisy to byly?
0: Různý časopisy, vlastně nevmatuju, teď v dnešní době už asi nejsou. Asi Bráničko, Spy. Jako některý byly bulvární, některý byly naopak zase jako klasický noviny. Prostě jsem si třeba vystříhla Karla Gota s Lucí Bílou, jak držejí nějaké ceny. A, takže jako, že chci být zpěvačka, že bych chtěla mít nějaké ceny. A pak jsem s Karlem Gotem vlastně naspívala písničku, mojí písničku dokonce. A on si o ní dokonce řekl, jo, že hrozně zvláštní, jak vlastně doslova se to splnilo. Mám tam třeba Pamelu Anderson, tenkrát frčel.
1: Mm-hmm. Jo, no. A ta ti manifestovala, jo, jasně, rozumím.
0: To vlastně mi nedošlo, že to co se zmanifestovalo až letos.
1: Olga Melounová, jasně.
0: Olga Melounová, ale já jsem vystřela nějakou fotku, kde je v červených plavkách, taková z toho Baywatch, jestli jste koukali na pobřežní hlídku.
1: Koukali.
0: Já mně se líbá ta postava, nešlo o ty prsa úplně asi, a, jako když mi bylo 15. Ale pak jsem jela do Los Angeles a normálně přísahám, já jsem vylezla na letišti. Normální letiště, to nebylo žádný VIP letiště, normální letiště. Jdu a já tam prostě potkám Pamelu Anderson samotnou s takovou kým kufříčkem a s nějakým jedním člověkem. Já na ní koukala jak blázen, ona teda byla nakrátko v tu dobu, tak jsem se s ní vyfotila. A
1: byla to určitě prostě, ona?
0: Ano, mám tu fotku do dneška, opravdu je to, jako byla to Pamela Anderson, já jsem se jí zeptala, jestli je to jako ona.
1: To nepochopíte, paní, normálně na odbavení, tam odbavovala kufry, ale byla to Pamela Anderson. Stop.
0: To ne, počkej, to nebylo to jako úplně u přepážky, ona šla jako tou halou tam. A zajímavá věc byla, já jsem se pak vyfotila na pláži, prostě v nějakých červených plavkách, a jeden bulvární plátek otiskl tu fotku z toho mýho alba, a vedle toho dali tu mojí, jo, jakože fakt jako by vyšel na mé článek, kde takhle vedle sebe jsou ty dvě fotky, samozřejmě chyběly ty prsa, jo.
2: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Vepřová pečeně.

0: bez kosti u nás kilo za 69,90, Kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Konečně make-up i pro zralou pleť. Nový balzámový make-up s lehkou texturou obsahuje 80% pečujících složek ve vašem odstínu. Pomáhá pleť hydratovat a rozjasnit mi ji. Trumeč Hyaluron Tinted Balm od L'Oréal Paris. Vy za to stojíte. Dopřejte rtům hydrataci a intenzivní barvu s rtěnkou Color Rich.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
7: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
8: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví. A to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu. Vyzkoušejte také Pervol Light Colors na světlé barvy a bílé oblečení.
2: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
3: Cože?
2: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
4: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
6: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
8: Tady vám nesu něco z Datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
9: Asi slušný budget.
8: Bylo to...
10: úplně za hubičku.
11: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
12: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
13: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
12: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
14: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým Jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný Jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar, načerpejte novou mycí.

0: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí? Hele, jedna, dva, tři, čtyři, pět, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba.
1: Stáhněte si aplikaci Smart Broker a investujte raději do akcí, fondů i ETF. Fiobanka, pro všechny pozemské radosti.
2: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
3: Neporazitelné.
4: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
5: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
6: Naked Attraction je zpátky.
7: Dobře to začíná.
6: Mladší.
8: Tyba, tak mi to zvedněte.
6: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
9: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
6: Jedna věc je ale stejná.
10: To je zážitek opravdu.
6: Odhalíme těla v přirozené kráse.
11: Já se kochám.
6: Naked Attraction Česko a Slovensko.
12: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku.
6: Budeš to prostě milovat.
13: A zajímavá věc byla, já jsem se pak vyfotila na pláži prostě v nějakých červených plavkách, jeden bulvární plátek, otiskl tu fotku z toho mýho alba a vedle toho dali tu mojí, jo, jakože fakt jako by vyšel na mé článek, kde takhle vedle sebe jsou ty dvě fotky, samozřejmě chyběly ty prsa, jo, v tu dobu, ale jako strašně zvláštně se to všechno splnilo, nebo třeba jsem tam měla nějakou hit parádu a na prvním místě byl Daniel Landa, se kterým jsem já pak natočila vlastně film Tacho, jako hlavní ženská role, takový první film do kin. Pak jsem tam měla ulici v Los Angeles a na tý jsem bydlela, když jsem v tom LA pak byla. Ale já jsem to jako neplánovala. Já jsem prostě tam byla u známých a oni opravdu bydleli na té ulici, kterou jsem měla na té fotce v tom albu snů. Takže teď jako, když si dělám takový jakože wishboardy, tak jsem jako hodně opatrná. Ale měla jsem tam třeba turné s Miminky, tak je jasný, že prostě to nebylo jedno a že teda se povedlo i to druhý. To tam taky bylo.
14: Ježiá, to je krásná story tohleto. Ale dobře, ty jsi to album neotevírala od těch 15 let, prostě jenom se teďka zpětně podívala a říkala si, tak to, co jsem si přála, manifestovala, tak to se splnilo.
13: Přesně tak, já jsem si to normálně, jako já jsem chtěla být prostě zpěvačka, chtěla jsem mít hezkou postavu, mít vysokou školu, chtěla jsem mít rodinu, děti, pěkný auto, cestovat a
14: manžela hokejistu.
13: Los Angeles. No,
14: skoro, hokej, no, já vím,
13: ale hokejista tam žádný není, on je naštěstí hokejový kouč, no. Ale je dobrý, že já to album fakt jako musím asi zveřejnit, aby mi to lidi věřili, protože to je jako neuvěřitelný, že se splnilo úplně všechno. No takhle, jedna věc se nesplnila, já jsem v jednu dobu jako chodila s takovým hollywoodským hercem.
14: A s kým, s kým?
13: Já jsem trošku na ty asijský typy, jo. A tady se točilo.
14: Jackie Chan!
13: Donnie Yen. Donnie Yen, ale to je podobná hvězda jako
14: Jackie Chan. Počkej, Donnie Yen ještě víc snad, to je, jako jak se jmenou, Bangtan, jak se jmenou, tak ta.
13: On prostě, on třeba teď hrál i ve Star Wars, jakože jo. Ale
14: Donnie Yen,
13: no, já jsem
14: jaký byl, teda jako jako povahově.
13: Jako Aziat, ale skvělý. Ne, opravdu, on byl ne, on opravdu žil ten spirituální život, protože on trénoval, jeho maminka je vysoká mistrině vlastně jiu-jitsu a on vždycky trénoval v posilovně a dělal takový skoky, jo, že on vyskočil, vykopnul a byl prostě neuvěřitelně spirituální.
14: To byl tvůj kluk, já to nevěděl.
13: No to nikdo neví, to je poprvé, kdo to říkám.
14: Tak to děkuju, no. Toho si vážíme. No a počkejte, a kde se potká prostě česká rally zpěvačka s, to bylo asi v Americe, se potkali.
13: Ne, my jsme se potkali
14: nebo taky
13: tady.
14: Nebo taky v Teplicích?
13: Tady na natáčení, tady v ČKDčku, když jsem byla na brigádě. Ne, opravdu, tady v ČKD se točil film Blade. A my jsme tam prostě měli 7 dní natáčení, dělali jsme ty tanečnice prostě, že upíří diskotéce, ne upíří diskotéce, tanečnice, a on tam měl velkou bojovou scénu a začínal u mě. Já jsem prostě byla jakoby taneční komparzistka v podstatě, jo. A on začínal u mě, a jak tam jsme to točili 7 dní a on tam furt stál, tak jsme si furt povídali a pak prostě jsme randili, ale já jsem pak nedostala vlastně vízum do Ameriky. Mm-hmm. takže jsem nemohla odletět za ním, což teda jsem fakt obrečela, to bylo, šla jsem po Praze, takhle mi tryskaly ty slzy. Ale potom on teda přiletěl za mnou do Čech, byli jsme, to bylo hrozně hezký, my jsme byli v takové restauraci, která už možná tady ani není, Fridays. A
14: TGI?
13: Oni asi zrušili, aha, nebo, asi nevím, ale byli jsme v ní a teď tam přišli nějaký jako Korejci prostě, a teď začal prostě úplně hysterie, ale Justin Bieber, jo, a tady do ního nikdo neznal, že jo.
14: Já
13: prostě,
14: ho znám.
13: No tak ty ho, to už je za ty roky, už ho znáš, ale v tu dobu on jako začínal v tom Hollywoodu a to už je jako dlouho, jo. On pak potkal svou krásnou ženu, má nádherný dvě děti, no. Mají se hezky, no.
14: Už, no.
13: Taky mají hezký dvě děti, no. Ale bylo to jako zajímavé potkání, jako takový to, že se nejenom nahrnou tam ty fanoušci azijský, a oni jsou jako mnohem větší fanoušci než Češi, oni jsou jako takový ty hysteričtí fanoušci.
14: Fandím.
13: Tak, no. No pak jsme byli třeba v Tajsku, protože jako nemohli jsme se prostě potkat v té Americe, tak jsme byli v Tajsku a potom on ještě režíroval Charlieho andílky v Německu, takže prostě v Evropě. No a pak prostě režíroval svoji budoucí ženu. Jsme se rozhodli. Ta cesta na tu dálku, ty vztahy na tu dálku prostě.
14: Nemaká to.
13: Ne. Nemaká škoda, to. No.
14: Když se podíváme ještě, že bychom si prošli tvojí hudební kariérou nebo těmi začátky, pobavím tě, jo?
13: Tak jo.
14: Mám tady na kartičce, produkční Bára mi říká, no, tak pak, že byste se podívali na ty jakoby začátky té kariéry, té Olgy, třeba to vyrůstala na medvědech.
13: Neznala už, víš?
14: Na nedvědech. Jo, nedvědi, no. Takže...
13: Kolik je 20 nebo tak něco, že?
14: No, nevím, 12 asi, něco jako... Mladionka, dost mladá, no. Dneska nám tady host Katanach vyprávěl, že ty věci jsou, že on nepíše texty, který nezažil. Mm-hmm. Takže ty jsi zabila labuť?
13: Ne. To je zase právě to zajímavé, že já jsem psala jako dítě, v obráceně, já jsem měla jako úžasný rodiče, skvělý dětství, trošku jsme se rvali se ségrou, ale kdo se nerve, že jo, když mám mladší ségru. Když máte starší, tak se možná nervete, ale já jsem měla mladší, takže dobrý.
14: Šikana
13: trošku. Ale já jsem fakt jako psala v těch 13, 14 nějaký hrozně depresivní jako texty, fakt jako jsou smutný. A přesto, že jsem měla jako krásný život, že ty traumata, já jsem jako neměla úplně ty traumata. Moje velký trauma bylo velký nos. To jako jo, jako s tímhle obličejem moc jako toho neuděláte, ale další trauma bylo, že jsem z vesnice a strašně závidím těm pražským dětem, že můžou na ty konkurzy a můžou jako...
14: Z jaký vesnice?
13: Lázně Kundratice, součástí Osečné, jo, lázně, jsou to taky rašeliništový lázně.
14: Osečná,
13: pod Ještědem.
14: Máš tam pamětní desku?
13: Zatím ne.
14: Ještě počkám.
13: Jenom na základce mám nějak, měla jsem na nástěnce, možná ještě mám, jakože kdo tam studoval, že Olga Lounová.
14: Pojďme se podívat na tvoji hereckou kariéru, protože takhle, kdybychom dneska opravdu to chtěli udělat poctivě ten rozhovor, tak se musíme na 20 minut zastavit prostě u hudební kariéry, u herecké kariéry, rally kariéra, jsi takový jako vše uměl, ale pojďme si trošku zaspomínat na jednu věc. Mě totiž zajímá, no já ti to řeknu za chvilinku.
13: Tak jo, a už jsem se zapomněla tu Pink, se chtěl zeptat.
10: Ty nejsi žádný koušek, jsi normální zvíře. Tak, nashledanou, děkujeme, že jste přišli.
15: Nashledanou.
10: Samozřejmě se vám ozveme. Patricie Vítisková?
15: To jsem já. Zlatíčko, já už musím končit.
14: No, tak pozor, tohleto byla role Patricie v legendárním seriálu Ošklivka Katka. Mm-hmm. Ale musím vytáhnout tuhle větu. O roli Patricie radši bych fakt šla dělat do Lidlu. Teď bych to zpětně už nikdy nevzala. Hmm. No ale pozor, proč ten Lidl zmiňuješ? Aha. Já totiž koukám na jejich náborovou kampaň, tam si lidi vydělají 60 tisíc měsíčně? Taky bych šel.
13: No, ne, já jsem, to byla, jako podle mě, když jste zpěvačka a vezmete negativní roli, která je dvakrát týdně v televizi, tak to je jako, já bych měla zpívat buď... takový tak ironický, jako drsný rapový písně, nebo nic, protože jakoby ty lidi vás fakt nemají rádi, jakože já jsem šla do obchodu, paní mě odmítla obsloužit třeba, jakože fakt mě napsali ženy, kolektiv žen ze Sokolova mi napsali, že jsem hnusnější než Ošklivka Katka, že bych jí měla hrát a ti přestanu ubližovat, jo. Víš, jakože opravdu... Já jsem jako dostávala hroznou čočku a já když jsem pak jako jela někam zpívat a tak pak ty lidi takhle stály pod tím pódiem. Jako nenávist, prostě, co tady děláš, ty vole, tak se předveď, frajerko. Jakože, a fakt mi trvalo 3 písničky, než to já nejsem Patricie, já jsem jakoby Olga, normální vzdělaná holka, mám vysokou školu, jsem hodná.

0: Jsem hodná, vezmu vaše děti na pódium. Jo, prostě, jako fakt to trvá. A jako trvá to roky. A pořád v některých lidech to je, jako ty nesympatie. Tak možná to je tím ksichtem, ale jako samozřejmě je to i jako tou postavou, jo. Když si třeba vezmete paní Morávkovou, která hrála v pohádce zlou Dorotu, tak to je nejsympatičtější žena, jakou potkáte. Prostě fakt sympatianda, ale...
1: A ta Dorota?
0: Pořád to tam jako je.
1: No, oni mají lidi pocit, že prostě v té roli je kus té osobnosti toho člověka. Takže když to hraješ opravdu dobře, tak musíš být trochu...
0: Trochu...
1: Svině.
0: Svině, mrcha, mrcha.
1: A tak dále, a tak dále.
0: Ne, jako to jsou taky jako
1: Bylo by dobré, kdyby vznikla nějaká písnička založená na vzdychání. Pomlčka, láska v housce.
0: Přesně tak. Tak jo, my jsme jeli s Ksindlem, já jsem chodila s Ondrou Látkem, Ksindl X, tady byl jako host. A já jsem prostě, on je hrozně kreativní jako já, my jsme takový dva jako blázni. Pořád tvoříme, jako fakt pořád. Možná jenom když spíme, ale Ondra teda tvoří i ze spaní, že on se třeba jako probudil a... Už mám zbytek toho textu.
1: A to jsme tady měli s Les Buckingham a ta napřesně říkala, že v takovém tom, kdy už skoro spí a ještě se jako probouzí, že jí napadá jako nejlepší texty.
0: Jo, já zase vždy řídím, jakože...
1: A fakt... jenom, ježi, to je super, protože jsem si zapsal.
0: Ne, já to... Takhle mám jeden mobil...
1: Dobře řídit, že jo?
0: Mám mobil, druhý mobil jako nahrávám a normálně to takhle jako zmáčknu a prostě improvizuju. Ale my jsme jeli v autě, já jsem říkala, že to by bylo dobrý udělat nějaký song na vzdych, ani jako beat. Víš, jako jsou, jak jsou ty jak Nasty dělá beatbox, tak jsem říkal a on rovnou začal jako vymýšlet. Prostě jsme tvořili v tom autě a fakt jako vzniku z té písničky.
1: A povedlo se?
0: Povedlo se, no. Já jsem jako nevěřila, že to bude hit.
1: No a to je banger, jak...
0: Neskutečný, no. Jakože fakt on věřil, že to bude hit a měl pravdu. Já si většinou trefím do hitu, ale tentokrát to jsem se vůbec netrefila.
1: Tak tady máme tu povedenou věc, jo? A teďka si o tebe trošku kopnu. Pak tady máme věc, kterou... tenhle ten hit vznikl takhle.
0: Jasně.
1: Pak tady máme...
0: Počkej. On nejdřív přišel se Slokou a ta Sloka byla jako trenýrky od pana Dobeše. A tak jsem říkala, hele, to je... Takže to taky musel předělat. A já jsem zase vymyslela to ne. A to se zase povedlo, jo. Ale tak řekni, co se nepovedlo. Tak toho je taky hodně, že jo?
1: Kdy dokončíš ten film Brigáda?
0: Já vím, no. Jako makám na tom, jo, makám
1: už
0: na tom.
1: 9 let.
0: Počkej. Jako to měla být pohádka nejdřív. Pohádka. Pohádka je napsaná.
1: Je to časozběrný dokument.
0: Počkej. Pohádka je napsaná, mám hudbu, kostýmy. A moje ségra, která teď dostudovala herectví, její 18, tak měla hrát v té pohádce 6letou princeznu. Dobrý, pohádka je v šuplíku, nejsou na to peníze. Jo, a čas. Ale... Natočila jsem komedii, ta je 2 roky teď. Maximilian Koce, který tady byl jako host, hrál Spartakiádního vraha, hraje hlavní roli s mojí ségrou. Výborná komedie, máme tam Vašuta, prostě Suchařípů hraju tam taky, takovou maminku, která prostě je nadržená a ten její manžel prostě nefunguje. Takže to je i pro starší, je to trošku peprnější, takový jako filmeček. A chybí mě 2 kaskadérské scény plus terapeut, na kterého jsme chtěli Kozuba. A prostě Kozub prostě nebude, tak znáte Štěpána, prostě on opravdu hrozně pracuje, takže teď vybíráme jako toho terapeuta a už to vybíráme rok a půl, no.
1: Dáváte si na čas.
0: Ne, jsme ve střižně a chybí nám fakt dotočit jenom kaskadérská scéna a terapeut, jinak je to už ustříhaný na hodinu 45 a když budete chtít prostě někdy výmluvu na konci roku, tak řekněte, že jdete na brigádu a půjdete do kina.
1: Já bych byl, myslím, že dobrý terapeut.
0: Jo? No, my potřebujeme, aby byl takový zmatený, že oni přijdou a pokaždý si je splete s někým jiným a chce, aby experimentovali, tak oni jdou do sex shopu, jíš takový to rodiče prostě, sex v tunelu, mají tam takový jako krásný
1: senky. To se mi hrozně líbí ta role, mega se, jako.
0: Předávkujou se, pak třeba on schání drogy na Václaváku, tak ho zatknou. Já jsou tam takový jako výborný scénky.
1: Tak kdyby jako ještě, hele, vyber si, buď to budeš ještě 2 roky hledat. No, nechám na zvážení.
0: No já právě jsem přemýšlela,
1: dobrý,
0: že...
1: Dobrý posluchač.
0: Ale já zase jsem viděla třeba Leoše Mareše ve filmu, když hrál nějakýho doktora a hraješ líp než Leoš?
1: Ty mě srovnáváš s Leošem.
0: Ne, já se ptám.
1: Líbilo se ti, jak hrál Leoš?
0: Bylo to jakoby jeho nejslabší podle mě věc v životě. Protože on je jinak fantastický ve všem, jo? Kromě teda zpívání, já jsem neslyšela zpívat, ale...
1: Neslyšela?
0: Ne, počkej, to jakoby já vím, že já ho znám ty písničky, znám, jak rapuje, ale on vždycky říká, že jako neumí zpívat, že, ne, jako, že zpívat, tohle je rap, že jo?
1: No nebo tak... Já nevím, co by nám řekl Taso.
0: Ale to je tenkrát, ten rap takhle zněl. Oni ty Chaos třeba, pamatujete si Chaos? Ne?
1: Ty Olgo, ne. Takhle to neznělo. Tak ty... Olgo, takhle to neznělo.
0: Neznělo to?
1: Já, jako kdyby, kdyby nás teďka
0: a voda
1: slyšel...
0: padá dolů svých očí. Tak to bylo podobný, jako ten Leoš to jako napodobal ale... tenkrát tohle, že jo?
1: Asi jo, no, ale kdyby to slyšel Kato, myslím si, že by nás oba dva zakopal na zahradě.
0: Samozřejmě někde. Kato je genius. To samozřejmě jako nemůžeš srovnávat. Já se taky nesrovnávám s Adele, že já taky zpívám na dvou tónech ty moje písničky Optimistu a tak. Jo, tak taky kdyby se jí pustil teď Adele, tak já se zalezu tady pod pódium.

0: Sakra, já nenašla jiný rým než Peťáka a to jsem nechtěla. U Koťáka, řekni nějaký rým Koťáka, řekněte něco. U Koťáka se fláká, že jo, ale u Koťáka?
1: Feťáka.
0: No právě jsem říkala, že Feťáka jsem nechtěla právě.
2: To řek Feťáka.
0: No, to ne.
2: U Koťáka, Mončičáka.
0: No, Mončičáka. Mončičáka. No.
2: Tak to byla Olga Loudová, děkujeme.
0: No, to bylo nějaký krátký.
2: A takhle skvělé hosty my tady máme pořád. Přijďte někdy osobně na Koťák Live, těšíme se na vás. Ahoj.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde i ticho vypadá jak promyšlená dramatická pauza. Dobrý večer. Někdy stačí jen na chvíli zavřít oči a hned víte, s kým máte tu čest. Naši dnešní hostku sice na ulici nejspíš přehlednete, ale její hlas rozhodně nepřeslechnete. Propůjčuje ho světově známým hvězdám i oblíbeným animovaným hrdinkám a hrdinům. Zatímco ostatní se snaží být za každou cenu vidět, jí stačí být jenom slyšet. Patří k nejvýraznějším talentům mladé generace českého dabingu. A my dnes konečně zjistíme, komu ten slavný hlas vlastně patří. Dámy a pánové, přichází Silvie Matičková. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Vítej. Zvedl mě někdo židli? Když jsem tady nebyl? Někdo s ním manipuloval? Tak jo. Lucie? Není to moc. Není to moc, Silvie?
1: Já myslím, že v pohodě
0: nejsem úplně. Moc
1: já jsem v pohodě, jo?
0: Ty vypadáš výborně, ale chyby tady dělám jenom já, počkej.
1: Teď jsi tak v mojí výšce, to je dobrý.
0: Tohle to je lepší. Ono to prej má nějaký psychologický efekt, že bych měla ty hosty koukat trošku z vrchu.
1: Jo, takhle.
0: Že oni budou potom jako poslušnější. Vítejte po čase v otázkách. Silvie?
1: Ano.
0: Jak se máme?
1: Máme se dobře.
0: Proč jste zvolila toto černé oblečení?
1: Protože je mi v černé nejlíp.
0: Protože studujete kriminalistiku?
1: I možná proto.
0: Možná i proto. Tak Silvie, ty jsi žena tolika talentů, že vlastně jsem v zákulisí přemýšlela nad tím, čím začnem. Tak to nechám na tobě. Jak by ses tam zaprezentovala?
1: Tak já jsem Silvie, těší mě, ráda vás všechny vidím, vás je tady tolik.
0: Silva!
1: Děkuju. No a nejsem moc zvyklá právě na lidi, protože jsem zavřená pořád ve studiu. Už skoro 10 let, takže hezky. To je dobrý.
0: Já ti určitě pomůžu. My tady máme takovou ukázku, která dokáže shrnout jeden z tvých mnoha talentů, a to je právě dabingová práce. Tak.
2: Co to znamená? Je to pro tebe těžký?
3: Nesu vám něco na zub.
4: Prasátko, po lese běhá šílená víla a snaží se všechny zapojit do hry. Vyzval nás na souboj a ten, kdo přemluví nejvíc kámošů ke hře, vyhrál. A proto teď
5: musíš jít s námi.
2: Ahoj, Obelixi. Nemáš mě rád?
3: Co? Zbláznil jste se? Co máte za lubem?
0: Kromě toho hraješ na housle, na kytaru, na bicí taky?
1: Malilinko, to je jenom když ukradnu paličky přítelovi, ten hraje skvěle.
0: Tak kde se to vůbec bere? Ty jsi teda celý dětství až do této chvíle byla zavřená v nějakém internátu, kde tě prostě modelovali k obrazu představy tvých rodičů, nebo?
1: Naopak, já jsem byla právě vpouštěná do různých kroužků, soutěží a tak, takže já jsem vůbec nebyla jako moc ve škole. A tak, takže já jsem, já nevím, cvičila aerobik, tancovala, hrála jsem šachy.
0: Šachy taky?
1: Šachy taky, no. Vlastně všechno.
0: To se vám, ale taková odbočka, ale to já dělám pořád, jo. Teďka jsem koukal na Netflixu, na nějaký dokument o maďarském tátoj, který měl 3 holky a řekl si, že nebudou chodit do školy. Zatím to vypadá dobře, ale že je bude učit doma, to už je horší. A že z nich udělá mistrně světa v šachu. A ty ženy se jmenovaly. A neviděl jste někdo ten dokument? Koukáte asi na nějaký jiný věci na Netflixu. No nic, a každopádně skutečně se z nich staly mistrně světa a byly to prostě jakože obrovský osobnosti. Takže táta je dokázal jako do toho šachu takhle jakoby vydrilovat.
1: No tak to moje mamka, jako to by neměla nervy mě učit doma. Sice je to učitelka matiky, fyziky, ale myslím si, že jako mě učit doma to ne, takže mě právě vozila na různé soutěže, kroužky a tak.
0: A ty jsi taková ta tryskomyš, taková jako furt musíš
1: jsem,
0: někde bejt.
1: Jsem, pořád, furt musím někde bejt. Večer moc jako nespím, nebo vždycky se nastartuju okolo 10 a potom jdu spát třeba okolo 1 ráno, protože...
0: Ale to musí být nejde jako zvláštní, když vedle tebe spí ten přítel a otevře oči a ty... Spíš? Už ne.
1: On mě uspí, když jako ležíme vedle sebe, tak je to hezký, jo.
0: Nádhera. No, asi ten dubbing, co ti živí nejvíc? Je to dubbing?
1: Je to dubbing.
0: No a ta cesta k tomu, aby si byla na takhle vysoký úrovni, většinou, já nevím, Ne všichni dabéři, třeba milujeme Bohdana Tůmu, který dokáže od Cartmana i přes nějaký ty vážnější role, nebo náš výborný kamarád je třeba Míša Holland, ten taky má prostě mnoho rolí, ale takhle pestrou skladbu vlastně těch rolí, který dabuješ, to znáš někoho podobného tobě?
1: Možná ještě moji kamarádku Klárku Novákovou, ta má docela podobný hlas jako já a to je taky tryskomyš, ta je úžasná, takže možná ještě ona. A tak se jako dělíme o ty role spolu.
0: No a jak se člověk dostane do tohle toho skillu, protože mi to přijde teda jako naprosto boží, tak co musí, já jsem celý svůj život chtěl dabovat. Mm-hmm. Já jako 90-kový dítě miluji, jak si tam dáte tu VHS-kovou kazetu do toho přehrávače, teď to začne jako a teď nejo, Jirka po mé, nebo někdo řekne, Bonton film uvádí. Americký film v hlavních rolích, Saša Rašilov, kdo by tam ještě mohl být?
1: Bohdan Tůma. Filip Švarc. Lucie Juřičková,
0: výborně. A potom ještě ve spolupráci se studiem Aleny Poledňákové a Vladimíra Těšňovského.
1: Tak. Dobře ty.
0: To ještě existuje?
1: Já myslím, že už ne. A nebo se to jmenuje jinak.
0: Jo. A jak ses teda ty dostala k těm dabingovým jako rolím?
1: Já vlastně úplně náhodou, já jak jsem tak jezdila po těch různých kroužkách a všem možným, tak si mamka všimla, že existuje dabingový kurz. To já jsem ve svých 13 letech vůbec netušila, že něco takového je, tak mě na to okamžitě přihlásila. A jezdili jsme, to jsem ještě bydlela v Plzni, takže jsme jezdili každý měsíc do Prahy. Jo.
0: Já jsem vyženil skoro rodinu, která je bohužel taky z Plzně.
1: Já vím.
0: To vyrůstání v té Plzni, jako vidí hodně člověk v hlavě tu Prahu a říká si jednou.
1: Hele, já jsem nevyrůstala v Plzni. Já jsem původně ze Šumavy a v Plzni jsem byla asi jenom 8 let, takže tam jsem úplně nevyrůstala, ale...
0: Víš, kde je Zbůh?
6: U nás byle rozhodně... Nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Mila Řezy přikoupí 2 kusů za 9,45 za kus. Byla.
7: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštiky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky. Co víc si psát? Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
8: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
9: Snílkům, požitkářům. Všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
10: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
11: Zánět močového měchýře, bolest, pálení, časté močení. Kanefron účinně léčí vaše příznaky. Kanefron. Močové cesty pod kontrolou. Najdete ve vaší lékárně.
12: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
13: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
14: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
15: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
16: Tati, co je tohle za auto?
17: Taková moje srdcovka.
18: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně,
17: Chtějí stíhat práci i zábavu. Pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou. Nebo potřebují dodat trochu odvahy.
16: Nebo pro tebe, tati.
10: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
18: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.
19: Dobrý por. Co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
20: Red Bull vám dává křídla.
21: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
22: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
23: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Tati, promiň, ujel mi bos.
2: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
2: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: to vyrůstání v té Plzni, jako vidí hodně člověk v hlavě tu Prahu a říká si jednou.
1: Hele, já jsem nevyrůstala v Plzni. Já jsem původně ze Šumavy a v Plzni jsem byla asi jenom 8 let, takže tam jsem úplně nevyrůstala, ale...
0: Víš, kde je Zbůh?
1: Vím.
0: Víš, kde je Zbůh?
1: Blízko.
0: A víš, kdo je nejlepší sportovec tý ves... Je to město?
1: Městys?
0: Vesnice Městys. Zbůh?
1: Městys, hey, jo. Městys.
0: Měst co?
1: Měst.
0: To je... A Městys je co?
1: To je něco mezi... No.
0: Počkejte, kolem. Kdo z vás ví, co je Městys? Jsem jako, si připadám jak pitomec mezi váma. A, takže Městys je menší...
1: Mezi.
0: A kolik to má obyvatel teda?
1: Kolik to může mít obyvatel? Chytrý pán tady je nějaký. Kolik?
0: 40 vejš jako tisíc. To je mimochodem můj tchán, jako jo, přesně, cca, něco, 40, možná 50, co já vím, prostě, jsem si přijel dát pivo. A... No takže o tom teď je, aby jsem se tím oslým můstkem dostal, Filip Prokop. Je, ano, je to obrovská legenda. Vždy po náročném dni, když dabuji hodně animovaných postav, doplň?
1: Si pustím metal.
0: Ty máš skvělej smích, já bych chtěl mít doma. Takže počkej, takže ty dabuješ tadyhle ty, třeba ty medvídky.
1: Ano.
0: Jedeš to, jak dlouho to dabuješ třeba?
1: Tohle bylo zrovna speciální. Tady bylo 7 medvědů a, a většinou je jedna hlavní role, jedna hlavní postava a ta má třeba, řeknu, 200 replik. No a tady bylo 7 těch hlavních postav. Takže každý medvěd měl svých 200 replik. Ale potom ještě jsou dohromady, že jo, spolu někde.
0: Počkej, a dostala jsi honorář za 7 medvědů?
1: Bohužel ne.
0: Jsi jako za jednu?
1: No, jako za ten celek.
0: Ne. A jste placený aspoň od hlášek?
1: Jsme od hodin a někdy od replik, to záleží, no.
0: No ty jsi hodně rychlá, takže hodiny nejsou výhodný pro tebe.
1: No právě.
0: Takže repliky.
1: Takže repliky. No a právě každý jako medvěd měl svých 300-200 replik. A plus ještě byly jako sbory, to znamená, že tam jsou všichni medvědi spolu a mají spolu nějaké jako dialogy. Takže to je dalších 600 replik.
0: No ale oni se musí od sebe jako
1: no právě,
0: odlišovat.
1: No, takže jsme jeli medvěd 1, celých 10 dílů a pak medvěd 2, medvěd 3, medvěd 4, medvěd 5, medvěd 6, medvěd 7 a potom
0: a ty jsi pamatovala jako v jaký poloze nebo v jaký, nevím, tónině? Jedeš toho konkrétního medvěda?
1: Vlastně úplně stejně mluvili. Oni jak jsou stejný, tak jsem je dělala stejným hlasem jako ta originální dabérka.
0: Není to trochu jako bordel?
1: Je.
0: Je to, jo.
1: Je, ale taky tím, jak mluvíš všichni stejně, tak jako nemůžeš jako jednoho poplíst, víš? Že je to jednoduchý, že vlastně mluvíš jako všechny medvědy.
0: No je, ne, rozumím, to řekl on, já ne. Já jsem nedávno viděl nějaký video na Instagramu, kde já klapu pusou, aha, nebo že někdo klape pusou a někdo za něj dělá ten zvuk. Mm-hmm. Tak mě napadlo, já mám tak charismatický hlas jako ty, takže bychom udělali třeba, že bych si vymyslel hlášku, já to řeknu tamhle do jedničky, ale budu jenom klapat pusou a ty si zvol jakýkoliv ze svých charakterů.
1: Dobře.
0: A uvidíme, co z toho vznikne. Jste pro? Já bych řekl, počkej, co já bych řekl? Pokud jste dostatečně boží, sledujete Koťák Live každé úterý a čtvrtek. A někdy i v repríze. Jo?
1: Dobře.
0: Pokud jste dostatečně boží,
1: sledujete Koťák Show každé úterý a čtvrtek a někdy
0: v repríze. A někdy i
1: v repríze.
0: Dobře, tak ještě dořeknu.
1: Pokud jste dostatečně boží, sledujete Koťák Show
0: Koťák Live
1: každé. No.
0: Já jsem se chtěl říct
1: v úterý a ve čtvrtek.
0: A někdy i v repríze v sobotu.
1: Ježiš, dobře.
0: A někdy i reprízu v sobotu.
1: Někdy i reprízu v sobotu.
0: Jo, a někdy i reprízu. Tak zkusíme to.
1: Dobře.
0: Pokud jste dostatečně boží, sledujete Koťák Live v úterý a ve čtvrtek a někdy i v repríze.
1: Sobotu.
0: Jasně, to už tak dáme. Počkej, já se do toho záběru jakoby otočím, jo? Můžu? Mhm.
2: pokud jste dostatečně boží, sledujete Koťák Show live v úterý, ve čtvrtek a někdy i v sobotu.
0: To je dokonalý, to je dokonalý. No. Vlastně bys mohla dabovat všechny moje rozhovory takhle, že by to bylo jako, že za mě. My jsme si pomohli. Ty chceš být v budoucnu policistka, máš ráda smrt?
1: Zajímavá otázka.
0: Děkuji.
1: Nemůžu říct, že vyloženě ráda, ale...
0: No tak jako, ale polo mrtvoli mě nevadí.
1: To mi nevadí.
0: No protože... Já tady do budoucna chci pracovat jako policistka, ideálně na prvním oddělení. Na tom prvním oddělení to je co? To je něco jako první stupeň na základce, tam se dělají méně složitý věci a druhý oddělení
1: to
0: už dělá...
1: Naopak.
0: Je to naopak.
1: Naopak, no. Na prvním oddělení máš ty vraždičky a všechno jako... No.
0: Utahovačky a to, všechno, topeníčko, prostě, viď, a všechny tyhle ty věci. Už jsme tady jednu takovou měli.
1: Aha.
0: Jmenuje se Justýna, tak miluje,
1: znám.
0: No, nepochybuju, že znáš, ona říkala, že svého přítele objeví pravděpodobně, to bude asi hrobař nebo někdo takovej, protože má tu zálibu, opravdu. Tvůj přítel je co, kromě toho, že to je bubeník?
1: Dabingový režisér.
0: Dostáváš hodně rolí.
1: Jo, jo.
0: Když se nehádáte teda.
1: Když se nehádáme, ale jo. Jako poznali jsme se, že jako už každý jsme v dabingu byli, takže jako žádná protekce, jo.
0: Určitě ne, jo, jasně, jasně. No a čím ti tak jako imponuje?
1: Ty jo, on je hrozně hezký.
0: To bylo teda povrchní, ale krásný, jako, on je prostě...
1: Ne.
0: To jsi ho neviděl nahýho, no to je prostě paráda. Lucka Bílá říká tady o Sylvii, která byla účastnicí. Československo má talent. Miláčku, ty jsi úžasná. Ale prosím tě, už netancuje. Tak co se tam stalo?
1: Prosím tě, tam se stalo to, že jsem byla v Československu má talent. Jako 9letá holčička. Takhle malinká jsem byla.
0: A pojď, jaký to byl rok? Já tam byl taky.
1: Je. Yeah.
0: No.
1: Tyjo, tak to
0: zase si nepozdravila.
1: Je. Tak ahoj. Teď už konečně. Už to bylo dávno.
0: Jaký to byl rok?
1: Fuf. 2010.
0: Tyjo, tak ale kousek.
1: Jo?
0: Já byl 2009, si myslím.
1: Fakt jo?
0: Mm.
1: A ty jsi tam zpíval, nebo...
0: Tancoval.
1: A šlo ti to líp než mě?
0: Já jsem byl v 10.
1: Cože?
0: No.
1: Hustý.
0: To se tenkrát nekoukali, co?
1: Ty jo. Tak to já ne.
0: No, ale já bych vám to nechtěl snad ani ukazovat, jak to vypadalo. Bylo to spíš zábava než tanec, když to takhle jako řeknu. Jo. Takže a od té doby se věnuješ tady tancování trochu více?
1: Od té doby pak jsem se tancování nevěnovala právě, protože mi to porodila Lucka, že jo, a to. A pak jsem si na starý kolena teda řekla, že bych to chtěla zlepšit. Tak jsem začala chodit na muzikálové tance, nebo na muzikálový tanec. A...
0: Co se tam učí, jako jazzový ručičky?
1: No jasně, všechno takhle.
0: A ještě něco?
1: Prostě
0: nebo už to mám hotový jako ten kurz?
1: Já myslím, že jako tak v půlce už si. Ještě jako nožičky.
0: No. Já mám Donalda Trumpa a jazzový ručičky, tak a to je co?
1: A tohle to je takový jako, nevím, jak se to jmenuje přesně.
0: Tak to vůbec
1: nevím. To názvosloví,
0: a co to děláme teda?
1: Jako vlnky.
0: Takhle. Děláme vlnky, jo, no. Aha, já myslím, děláš klapičky. Jo, takhle. Waikiki, waikiki, waikiki. Dobrý.
1: No,
0: dobrý.
1: Takže tak. No a pak jsem se odstěhovala z Prahy a tam, kde bydlím teď, už nejsou muzikálový tance, takže už nechodím.
0: Jsi zase v tom mini městě, nebo jak jsme to říkali?
1: Teď už jsem ve městě.
0: Takže jsi ve městě s velkým M. Výborně. Ty jsi teďka, jaký je ten novej vymítač ďábla?
1: No, děsivej.
0: A to už je kolikátý, to už bude taky pak pátá verze.
1: Možná už tak.
0: A ty hraješ tu holku, co jí...
1: Jo, jednu z těch dvou, no, co jí.
0: Jak se to tak dabuje? Jako medvídky umíš super, ale umíš udělat někoho, kdo je posedlej?
1: Já jsem jí nedobovala, když byla posedla. Já jsem jí dobovala, když byla jako taková předposedla.
0: A... Takže jak zní normálně?
1: Ahoj.
0: OK, to zní docela normálně.
1: No.
0: Ale už cítím, že možná jsi lehce chycená.
1: Ještě ne, až ještě potom, ne. Potom jsem chycená.
0: No, tak uděl takovou tu mezifázi. Jak zní to ahoj teďka?
1: Ahoj.
0: Mně to stačí. Mně to stačí. A kdybys teda musela být posedlá?
1: Když jsem byla posedlá, tak to byl Jan Šťastný. Já.
0: Honza Šťastný je ten, co má ten medový hlas, jo. Takovej ten fakt dobrý.
1: Jo, a na to jsem byla fakt pyšná, že mám jako dvojroli s Honzou Šťastný.
0: V pohodě holčičku dabuje Sylvie. Mm-hmm. Lehce kouslou holčičku dabuje Sylvie. A posedlou holčičku Jan Šťastný.
1: Jo.
0: Aha. A jaký to má, prosím, význam?
1: Tak ona měla už pak takový ten jako chlapský hlas, bych řekla. No, takže...
0: A to na to, jo, chápu.
1: Ale já bych to zvládla samozřejmě. No,
0: tak proč to nedali?
1: No, nevím. Tak to... asi to o mě nevěděli.
0: Hele, tam plzeňský fanoušci, nechtěla bys tady pro nás to zkusit?
1: A co mám říct?
0: Tak něco úplně absurdního, mm-hmm. jako koťák je namakaný.
2: Koťák je namakaný.
0: Jako znělo to absurdně, no. To je pravda. Poslouchej, já tady pro tebe mám jednu věc. To ne, že bych tě chtěl tady neustále nějak jako testovat, jo, ale tohle to je taková věc, nad kterou se občas rozmlouvám.
1: Aha.
0: Jo, takže tady máš papírek.
1: Děkuju.
0: No a můžeme si dát takovej jako battle.
1: Aha.
0: Jo? A jde tady o to, aby jsme co nejrychleji zvládli přečíst vám ten text. Já vám to zkusím jakoby nahodit a pak vám to ukáže profík, jo? Žil kdys kde chlap, dá se říct též mužčik mán, jak kdo chce, no já ho zvu chlap. No a on krat ten chlap, krat co mohl a kde mohl, zvlášť když měl hlad. Byl den jak květ pták, pil klas, zrál nad vším jas, jen hvost se měl tam, kde spal chlap. Spal noc a den, nepil jak dán, když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dál, leč měl hlad. Jedl by a pil, spíš pil jen mít zač, měl rety jak trout a tak dál.
1: Wow. Jo.
0: Tam bylo právě spousta jakoby těch jako šumlů, ale teďka tady házíme Silvi trošku do vody.
1: Hele, ale dobrý, jako mohl bys do dabingu. Přemluvím se u Honzy.
0: Řekni Honzo, že dám ten bonton film uvádí.
1: No tak jo.
0: Nebo...
1: Nebo titulky bys mohl přečíst.
0: Hele, cokoliv vám nadabuju.
1: Tak jo.
0: Cokoliv. Jdeme na to?
1: No tak jo.
0: Vyber si jakoukoliv část, to je úplně v pohodě.
1: Tak jo. A co nejrychlejší, jo?
0: Jo.
1: Tak jo. Žil kdys kde chlap, dá se říct též mužček mán, jak kdo chce, já ho zvu chlap, no a on krat ten chlap, krat co moh a kde moh, zvlášť když měl hlad, byl den jak květ pták, pěl klas, zrál a nad vším jas, jen hvost set měl tam, kde spal chlap, spal den a noc, nepil jak dán, když jim třás chlad, vstal a chtěl jít dále, vč měl hlad, jedl by a pil by, spíš pil, jen mít zač, měl red jak troub, vždyť se dá jít na lup, i když je den, tak šel, jde a zří plot a na něm čte, je tu zlý pes, a to se mám bát, to snad ne, a just tam šel krást, leč pes tam byl a zlý, a jak děs!

0: Tancovala bych, možná bych se tak jako pohupovala, ale ráda bych zpívala, kdyby to byla třeba jako rocková kapela. Kdyby to byla metalová, tak to neuspívám. Já jako, no.
1: Nemíte žabla. Ale Honza Šťastný by mohl zpívat.
0: To by mohl. A to bych hrála na kytaru, na elektrickou, to mě baví.
1: Jo. No. A Honzík by jel bicí asi, ne?
0: Tak.
1: Nebo co je do mě v není pro mě?
0: Jo, ne, bicí.
1: Jo, mohl by bicí.
0: My spolu máme kapelu, jako plesovou. Takže a tam hraje na bicí a já zpívám. Spolužíte plesovku.
1: A kdo vám teda chybí? Máš kapelu teda, nebo nemáš?
0: Jako s vlastníma písničkama jsem myslela, že bych měla ještě kapelu dvě.
1: Tak je napiš.
0: Já mám.
1: Ty máš napsaný? Tak máš i kapelu?
0: No ještě kapelu nemám, mám jenom ty písničky.
1: Máte název?
0: Ne, ještě ne.
1: Tak prosím vás, já vás požádám, abyste nám do komentářů, kromě toho, že nám můžete dát body zviditelnění, děkujeme, tak máte možnost v komentářích taky vymyslet název kapely naší sympatické hostky, Sylvie. Ano, skutečně se říká hostka. A my vybereme nejlepšího a podle toho se ta kapela bude na věky věku jmenovat. Souhlasíš?
0: Souhlasím.
1: Tak co k tomu dodat? Dámy a pánové, naprosto fantastický host, já nevím, kde je pořád beru. Sylvie Matičková, děkujeme.
0: Děkuji moc.
1: A při sledování dalšího dílu Koťák Live s dalšími naprosto božími hosty se vidíme zase brzy. Děkujeme za vaši podporu, ahoj.

0: No a dnes to bude i velká novinka, fantastické brýle od Emporia, které se dokonce dokáží přizpůsobit až 3 dioptriím, takže to je vynikající, co vás čeká.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Jedny brýle na televizi, jedny brýle na telefon, jedny brýle na čtení, jedny brýle na pletení. Opravdu už nebudete muset potřebovat různé druhy. A budou vám stačit jedny i jediné. Takže si počkejte, protože to bude skvělá akce.

0: dámy i pánové, můžete si usnadnit život se skvělými brýlemi, které se mohou nosit i v rozsahu různých dioptrií. A i když třeba se vám změní zrak s tím, jak budete stárnout, tak ty brýle stále si můžete ponechat, protože ony jsou tedy takové, že se promění právě na ty vzdálenosti.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a mám tu čest přivítat vás u naší promo příležitosti. Takže každý, kdo si chce zjednodušit život a žít tedy v pohodě, tak tady se dočkáte fantastických brýlí. Tyto brýle, přátelé, nás opravdu natchnou, protože mnoho z vás má různé typy právě brýlí na různé činnosti, což znamená, že to někdy může být velmi nepohodlné a že musíte hledat vždy ty správné brýle. Někdy si musíte ty brýle v podstatě brát sebou a v podstatě pak třeba zapomenete, kde ty správné brýle máte, nemůžete je nalézt a nebudete vědět, co zrovna dělat. Takže to samozřejmě zajisté zná každý. No ale, moji milí televizní diváci, ty nejpohodlnější brýle, jaké vůbec kdy byly vyrobeny, jsou od Emporie a nazývají se Emporia Multifocus. Mají skvělou inovativní technologii, která se přizpůsobí na vzdálenost. No a to znamená, že ať už se podíváte na cokoliv, ať už budete číst nebo se dívat na telefon, anebo třeba potřebujete navléknout jehlu nebo si přečíst etiketu, přečíst nějaký recept, tak v podstatě budou vám stačit jedny jediné brýle. Perfektní korekce vidění zblízka a při čtení téměř pro každého jsou naprosto ideální na navlékání nitě do jehly, na různé čtení receptů, na prohlížení obrazovky počítače a nebo na prohlížení telefonu. Nemusíte si vůbec měnit brýle, to je na tomto fantastické. No a obsahují více ohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost je tady opravdu výtečná. Má velmi flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií, kam se v podstatě vejde většina z nás. Takže to je na tomto opravdu skvělé.

0: Technologie adaptace na vzdálenost vám umožní, abyste viděli dobře jak na dálku, tak na střední vzdálenost, ale i na blízko. A dokonce právě i to periferní zkreslení tam je tedy dobře vyvedené, takže se vám nestane, že byste třeba někde zakopli nebo něco podobného, když máte špatné brýle a nevidíte dobře třeba na dálku nebo zase naopak na blízko. Jiné brýle mají třeba jenom jednu fokální čočku nebo mají bifokální čočku na dálku a na blízko. Či mají trifokální čočku na dálku, na střední vzdálenost a na blízko. Ale potom, když potřebujete se podívat na něco jiného, tak se tam špatně právě adaptují na tu vzdálenost. Každopádně Emporia Multifocus jsou čočky s adaptací na dálku do periférie, ale i na střední vzdálenost a na blízko. A nejlepší na tom je, že zajišťují naprosto plynulý přechod, že to nebude nic nepříjemného, ale že v podstatě uvidíte všechno dokonale bez nějakých nedobrých přechodů. No a dokonce nyní nově máme i fantastické brýle v tygřím designu, což je tedy skvělý, teď nejmodernější styl, který se nachází i na módních přehlídkách. No a samozřejmě každé brýle jsou včetně i pouzdra. Je to velice skvělý design, právě elegantní a unisex, takže samozřejmě padnou jak dámám, tak pánům. Takže pokud si chcete perfektně usnadnit život a nehledat množství různých brýlí a mít pouze jedny brýle, které si přenesete kamkoliv budete potřebovat, právě v tom pouzdříčku, aby se vám nepoškrábaly a kdykoliv je můžete vyndat, ať už v obchodě, abyste nakoupili, nebo třeba v restauraci, abyste viděli, co si chcete objednat a tak dále, tak pojďme se ještě jednou podívat na video.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: No a dokonce dnes tu máte i novinku, a to fantastické brýle v tygřím designu, takže i ty tu dnes budou a je to opravdu veliký hit, když se podíváme na módní návrháře, co právě teď v této sezóně bude žádané. Takže můžete jít i s módou a ještě k tomu mít fantastické brýle, které nemusíte střídat, nemusíte měnit a které tedy určitě využijí jak dámy, tak pánové. Takže v takovém případě jsem nadšená, že se vám vydaří si i vybrat ty, které chcete. Buď černé, takové spíš klasičtější, a nebo ty nové, moderní právě v tom tygřím vzoru. No a samozřejmě, pokud tedy máte různé dioptrie na různé tedy vzdálenosti, a nebo právě třeba se vám děje to, že používáte různé množství brýlí a někdy nějaké ztratíte, někdy zase nějaké nemůžete zrovna objevit, či je vezmete někam jinam. No a právě od půl dioptrie až do 3 dioptrií tyhle brýle se hodí opravdu pro každého, kdo se nachází v tomto rozmezí. Takže veškeré ostatní brýle vám odpadají, abyste sebou nosili a stačí vám mít tyhle jediné brýle, což si myslím, že je fantastické. A budou se vám skvěle hodit, ať už budete číst třeba v obchodě nějaký nákupní seznam, nebo budete si chtít přečíst třeba složení nějakého produktu, či případně ráno se budete chtít podívat na nějaké dávkování léků, anebo si budete chtít přečíst něco na internetu, či případně někomu napsat zprávu po telefonu, tak tyhle brýle jsou fantastické, stačí vám tyhle jediné. No a přesně to je ono, že mnoho z nás má právě různé tedy typy brýlí a nedaří se vám vždy tedy nalézt ty správné brýle. Někdy mhouříte oči přes ty brýle, které byste zrovna mít neměli. No a samozřejmě pak vás toho bolí hlava, máte oči zarudlé a podobně. To už se vám nestane, protože existují ty nejpohodlnější brýle, jaké kdy byly vyrobeny. A to právě s inovativní technologií adaptace na vzdálenost. To je na tomto fantastické, že ty brýle se přizpůsobí každému z vás, že v podstatě ten mozek zareaguje a najde si přesně to místo, přes které se v podstatě má dobře dívat, aby tedy jste vyrovnali tu vzdálenost. No a je to skvělá korekce vidění zblízka při čtení téměř pro každého. Ideální pro navlékání nitě do jehly, ale taktéž pro čtení různých receptů nebo prohlížení obrazovky počítače, či když jste na mobilním telefonu. Není třeba vůbec brýle měnit. Ty brýle mají perfektní víceohniskové objektivy pro úpravu zaostření pro různé potřeby a různé vzdálenosti. Technologie adaptace na vzdálenost, kde tady máme velmi flexibilní rozsah, který je ještě tady inovovaný od půl dioptrie do 3 dioptrií. Takže do tohoto se vejde, dalo by se říct, většina populace, takže opravdu je to skvělé, co se vám tu nachází. Technologie adaptace na vzdálenost znamená, že se váš zrak přizpůsobí vidění do dálky, ale i na střední vzdálenost, na blízko a dokonce i na to periferní zkreslení, takže to jsou velice dobré přechody. Není to nic, co by vám bránilo třeba v tom, když jdete a nevidíte zrovna dobře na blízko či periferně a pak můžete zakopnout. To nic takového se vám tady nestane, protože ty brýle mají perfektní tu adaptaci. Jiné brýle mohou být takové, které mají pouze jednu čočku. Některé jsou bifokální na dálku i na blízko a některé mohou mít trifokální čočky. Ovšem ty přechody nejsou vůbec plynulé a mně se to jednou taky stalo, že jsem měla právě brýle a neviděla jsem dobře právě do té periferie a takto jsem spadla na schodek, takže to by se vám nemělo stát s čočkami, které se dobře adaptují na dálku. Na dálku, do periférie, na střední vzdálenost i na blízko. A zajišťují tedy plynulý přechod, takže opravdu je to něco velmi pohodlného a nemusíte se obávat žádných takových nehod. No a nově je máme i v tygřím designu. A to se vám přiznám, že se mi velmi líbí. To je opravdu krásný design a ten bych si určitě pořídila. Jestli zbyde, tak si ji koupím. No a každé ty brýle, ať už ty černé, nebo právě ty tygří, získáváte samozřejmě i s tím pouzdříčkem, které se dá použít taktéž i jako tedy hadřík. Tím je můžete samozřejmě i vyčistit. No a ty brýle mají fantastický, elegantní unisex design, takže jsou jak pro dámy, tak samozřejmě pro pány. Takže každý z vás se vůbec nemusí stydět ty brýle vytáhnout třeba někde na obědě v restauraci, když si chcete přečíst meníčko, nebo třeba v obchodě, když chcete si přečíst nějaké složení produktu, anebo třeba chcete přečíst svůj nákupní lístek, který jste si zapsali a nezapomněli jste si jej vzít s sebou. No tak přesně vytáhnete ty brýle z toho poustříčka. To je také vynikající, že to poustro je hadrové a můžete je ty brýle v něm mít schované třeba v kabelce do té doby, než ty brýle budete chtít použít. No a takto ty brýle vypadají. Jedny jsou tedy v té tygří variantě, která je krásná a nová a která tedy vypadá opravdu velmi moderně, velice působivě. No a vidíte, že až do 3 dioptrií se tu tedy nachází ten rozsah. A pak tady máme klasiku v brýlích černých, které jsou velmi elegantní a které bych tedy viděla samozřejmě i na pánech. No ale samozřejmě i pánové mohou využít toho tygřího designu. To už záleží na vás, na co se cítíte, co se vám líbí. Cena bude stejná. Cena bude úplně stejná, akorát tedy řeknete operátorům, které ty brýle si chcete získat. No a máme tady 70 možností, takže doporučuji, abyste se připravili, abyste se nachystali, protože teď si spustíme naši fantastickou akci a jdeme se na to podívat pěkně společně zrovna v tuto chvíli. Tak doufám, že se vám to zadaří, já bych tedy svého favorita měla. Každé ty brýle vás vyjdou na stejnou částku 1979 korun, což je vynikající volba. Tak určitě ale, protože je to naše promo příležitost, tak cena se nám snižuje. A máte tu výbornou cenu, mnohem lepší, 1479 korun. No a už se začíná rezervovat. Tak určitě neváhejte a vybírejte si. No a k tomu získáte samozřejmě i právě to poutříčko, ten pytlíček. A opravdu velmi krásná šance. Takže vybírejte zavčasu a jednejte.

0: Tohle je nádherná šance. V žádném případě bych nečekala a rozhodovala se, dokud můžete. Je to neskutečná příležitost. Je to neuvěřitelná možnost, kdy si pomůžete s těmito skvělými inovativními čtecími brýlemi. No ale, protože je to dnes speciální promošance, tak tady pro každého z vás máme překvapení a budeme tu mít ještě jednu velikou slevu. Takže každý, kdo už reagoval, vůbec se nemusíte obávat, všichni z vás, kdo už reagovali i kdo teprve reagovat budou, za každé brýle platíte jenom a pouze 979 korun. Takže to je ta nejlepší akce. A stačí jenom říct operátorům, zda chcete černé, anebo ty s tím tygřím vzorem, což je vynikající možnost. Já bych si určitě pořídila ty tygří vzory. Ty se mi tedy velice líbí, ale samozřejmě záleží na vás. Oba typy brýlí jsou úžasné, mají skvělé aspekty. Jsou to inovativní čtecí brýle, které se automaticky přizpůsobí právě vašemu zraku, bez ohledu na vzdálenost, ze které čtete. Může to být i úžasný tip na dárek pro vaše blízké. Ostré a snadné čtení textu jakékoliv velikosti. Tajemství spočívá v technologii optických čoček, které mají více ohnisek. A ty čočky nabízejí korekci od 0,5 dioptrie až do 3 dioptrií. A dokonce mají ještě vestavěné zvětšovací, takové zrcátko takzvaně, zvětšovací efekt a díky tomu se text jakékoliv velikosti stává ostrým a snadno čitelným. Takže dokonce i kdybyste něco nemohli běžně v tom rozsahu těch dioptrií přečíst, tak se neobávejte, protože je tam to vestavěné zvětšovací sklíčko, přes které tedy dobře přečtete i ten nejmenší text. No a už potřebujete pouze a jenom jedny brýle. Už žádné používání různých brýlích, o kterých zrovna nevíte, kde je máte, kde se vám nachází. Stačí vám jeden pár na čtení ranních novin, na kontrolu léků nebo třeba na vaření, na čtení receptů, na nákupy, ale také třeba na to, když si vybíráte v restauraci, když čtete z meníčka. No a jedno je opravdu jisté. Nemusíte se za tyto brýle vůbec stydět, oni jsou velmi slušivé. No a právě automatický prodej jsme spustili na tygří design, takže přátelé, vás povícero na lince. A protože je to váš favorit a já se vám vůbec nedivím, tak též jsem si je i zamilovala, tak jsme vám na ně spustili automatický prodej, abyste nemuseli čekat na lince. No a pokud si chcete pořídit černé, tak prosím trošičku vytrvejte na naše operátory. Pojďme se podívat ještě jednou pro nově příchozí na video, kde se nám všechno ukazuje a vysvětluje.
1: Fungují vám brýle na čtení skvěle na knížky, ale na textovky nebo počítač už ne?
2: Když se dívám na mobil, potřebuju brýle, abych viděla text, pak přijdu do kanceláře a potřebuju jiné brýle na počítač. A když jdeme na oběd, potřebuju další brýle, abych si přečetla jídelní lístek nebo i knihu.
3: To, co potřebujete, jsou revoluční nové Emporium Multifocus.
1: Inovativní brýle na čtení, které se sami přizpůsobí vašemu zraku, ať už čtete zblízka, na střední vzdálenost nebo i dál.
4: Tyhle brýle jsou úžasné. Udělají všechnu práci za mě. Ať už čtu cokoliv, jakékoliv písmo v knize, sklo se mi přizpůsobí.
5: S těmito brýlemi se můžu dívat na počítač, sami zaostří, otočím hlavu, podívám se na papír, hned zaostří na něj, můžu se dívat sem a tam. Je to hrozně jednoduché a snadné.
1: Tajemství spočívá v technologii multifokálních optických čoček navržených s celou škálou různých dioptrií. Když se podíváte skrz čočku, vaše oči spolupracují s mozkem a automaticky najdou to správné místo, abyste viděli jasně v každé situaci. Pro přesné vidění na blízko, které se přizpůsobí vašim textovkám, novinám i obrazovce počítače, bez ohledu na velikost písma nebo vzdálenost od očí. Takže vám stačí jedny brýle na čtení ranních novin, kontrolu etikety na lahvičce s léky nebo luštění křížovky. A vaše tvoření bude mnohem příjemnější, protože můžete snadno přejít od čtení návodu k navlékání jehly a sledování vzoru. A to všechno s jedinými brýlemi.
3: I když se vám změní dioptrie, Emporium Multifocus vám budou fungovat dál.
1: Jsou to jediné brýle na čtení, které kdy budete potřebovat. Navíc pro super drobný text, který nepřečtete ani se správnými dioptriemi.
3: Emporium Multifocus odvede skvělou práci, protože má v sobě zabudovaný zvětšovací efekt.
1: Jakákoliv velikost písma bude jasnější a snáze čitelná. Skvěle se hodí i na jiné činnosti, jako je navlékání malého rybářského háčku nebo vybírání těch nejmenších kůstek z ryby k večeři.
3: S Emporium Multifocus je všechno jasnější, větší a snazší.
1: Navíc k nim zdarma dostanete praktické pouzdro z mikrovlákna, které slouží i jako vysoce účinný čisticí hadřík na odstranění otisků prstů a šmouh bez použití chemie.
0: Takže přátelé, určitě každý z vás získává právě i ten hadřík, který může být použit i jako to pouzérko. Ale pozor, právě ty brýle v tygřím vzoru už máme méně než 10x, už jenom 8 možností se tu nachází a vyskytuje. Takže určitě jednejte, já jsem si je velmi oblíbila. A říkám, jestli zbydou, tak si je určitě zakoupím, moc se mi totiž líbí ten moderní vzhled. A věřím, že každé ženě, možná i pánům, budou tyto brýle slušet. No a přesně takto můžete jednoduše utřít ta skla, pokud na ně nechtěně sáhnete, jako mně se to zrovna podařilo tady. Takže nepotřebujete žádnou chemii, nic takového. Stačí vám tento hadříček a krásně je do nich uschováte, i když třeba je budete přenášet si z kabelce, aby se vám nepoškrábaly. A pak je třeba vytáhnete jenom na nákupu, když budete chtít si získat třeba nějaký produkt a chcete si přečíst jeho složení. No a bez brýlí by se vám to nepovedlo. Každopádně automatický prodej máme spuštěn na ty tygří designy, abyste nemuseli dlouze čekat na linkách. Pokud chcete černé, tak prosím trošičku se trvejte. Jděte na operátory, je to vynikající akce. Čočka se automaticky nastaví na potřebnou mohutnost, takže už si nemusíte namáhat oči při čtení drobného písma. Vyhnete se tak namáhání očí a bolestem a hlavy. Nebudete mhouřit oči, nebudete si dělat vrásky. No a díky modernímu a stylovému designu si je můžete vzít kamkoliv sebou. Takže je budete mít vždy po ruce, když narazíte na nějaké písmo, které byste bez nich nepřečetli. Fantastické je, že už žádné používání různých brýlí. Tohle bych určitě pořídila jako skvělý dárek třeba pro prarodiče, no anebo pro rodiče, pro každého, kdo má různé typy brýlí a častokrát s tím má problémy. Já třeba si přesně pamatuji babičku, která měla brýle na hlavě, jedny na nose a druhé měla, tedy třetí měla ještě na krku.

0: pověšené. A teď to různě střídala. Přátelé, to už se vůbec nemusí dít. Stačí vám jedny jediné brýle. Ale bohužel je tady něco horšího. Máme tady časomíru. Poslední minutka a pár vteřinek na rozhodnutí. Každopádně, když se ještě teď budete nacházet na linkách a my se tady už rozloučíme, naši operátoři s vámi zůstanou, aby se dokončily veškeré rezervace. Takže ničeho se neobávejte, krásně se vám zadaří ty nákupy. Hlavně prosím, buďte na těch linkách. Pouze jedny brýle, které kdy budete potřebovat, už žádné používání různých brýlí. Poslední momentíky, musíte být opravdu rychlí, aby vám neunikly tyto poslední dvě možnosti. Pokud jste na linkách, máte své jisté a neobávejte se, hlavně se neodhlašujte, aby vás někdo nepředběhl a pěkně počkejte na spojení s operátory, anebo využijte právě toho automatu, který je spuštěný na ty tygří designy. Ještě se vám to vydaří, ještě vám to vyjde. Naprosto úžasná šance na vlékání nití do jehel, čtení etiket léků, čtení obrazovek počítačů, telefonů. A není třeba měnit brýle, čočka se automaticky přizpůsobí vašim potřebám. Flexibilní rozsah od půl dioptrie do 3 dioptrií. V těchto brýlích cena je stejná 979 korun za kterýkoliv ten design, tu barvu, jakou si vyberete. Takže poslední chviličky, poslední pohledy, dokončete si hlavně rezervace, neodhlašujte se z telefonní linky. Naši operátoři s vámi dokončí veškeré rezervace. Takže přátelé, já bych určitě chtěla poděkovat, pogratulovat každému, kdo se tu dnes s námi účastnil a určitě prosím dokončete si ty rezervace, ať máte tyto fantastické brýle. Děkuji každému za pozornost a mějte se nádherně, vidíme se zase zítra.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Krásný dobrý den, přátelé. Já vás opět vítám u nás ve studiu. A dnes bych chtěla mluvit o jedné, ne tak úplně důležité věci, ale o věci, která trápí spoustu z nás. A to jsou naše vlasy. A v určitém období u žen je to třeba období menopauzy. Přichází taková nepříjemná záležitost a to je větší vypadávání a řídnutí vlasů. U mužů samozřejmě je stejný problém. Někdo se s tím popere, neřeší, ale je spousta z nás, kteří ten problém vnímáme trošičku jinak. A samozřejmě snažíme se různými produkty a preparáty a tento v podstatě proces nějak zvrátit nebo zastavit a dopřát zase naší hlavě to, co si zaslouží, to znamená prostě tu krásu, tu ozdobu, kterou se můžeme pyšnit. Je pravda, že samozřejmě stejný problém mají i muži, kdy začíná období, pakliže to samozřejmě nemají geneticky dané, kdy začínají trošičku řídnout, většinou to začíná na koutech, potom postupně dozadu. A samozřejmě jsou i muži, kteří to neúplně příjemně snáší a všechno se to odráží v podstatě i na naší psychice. Já sama mám problém už v podstatě, dá se říct, od prvního porodu, kdy mi začaly řídnout vlasy a postupem času, jak přišla i menopauza, tak samozřejmě to vypadávání nastalo nebo začalo být tak neúnosné, že jsem i potom musela přejít na mou už původní barvu, aby ten rozdíl nebyl tak viditelný, protože samozřejmě na tmavších vlasech je daleko více vidět, pakliže máte řidší vlasy. Jsem opravdu moc ráda, že jsem mohla vyzkoušet produkt, který můžete vyzkoušet za chvilinku i vy, který jsem vám dnes přinesla a který vám může pomoci právě s tímto problémem, který trápí spoustu z nás. Ať už jsou to ženy v menopauze, ať už to jsou muži ve svých dnech, tak samozřejmě každý z vás může vyzkoušet tento produkt stejně tak jako já a zjistit, že mít takzvané ty dětské vlásky znovu na hlavě není zas tak úplně špatné, protože se objevují přesně v těch místech, které dřív zely prázdnotou. A to jen díky jedné jediné věci. Takže pokud jste zvědaví a pokud si myslíte, že máte stejný problém, jako jsem měla já, tak se připravte.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
4: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
5: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
3: Trápí vás stejný problém? Vypadávání, řídnutí vlasů, plných hřeben pokaždé, když se češete? Máme pro vás řešení. Máme pro vás řešení. Hřeben Power Grow od Wellformu. Používá bezpečný laser, červené a modré světlo nízké intenzity pro stimulaci vlasů a jejich růstu. Hřeben Power Grow využívá technologii původně objevenou vědci z NASA a prokazatelně pomáhající k růstu silnějších, hustších a zdravějších vlasů. Další výhody hřebene Power Grow jsou, že ulevuje od bolesti hlavy, stimuluje růst vlasů, zlepšuje krevní oběh a vyživuje a posiluje vlasy. Jak funguje funkce trojité generace hřebenu Power Grow? 7 červených diod stimuluje nejhlubší části pokožky hlavy. 7 modrých diod regeneruje povrch vlasového folikulu. Vysoce přesné okno s laserovým paprskem vyživuje vlasové kořínky a pomáhá zahustit vlasové folikuly. A vibrační vlny konstantní rychlosti zvyšují průtok krve. Sada balení hřebenu Power Grow obsahuje hřeben pro růst vlasů, masážní hřeben, sadu na manikúru, štětec, a samozřejmě návod k použití. Hřeben Pavel

0: Grow je jako ta kouzelná hůlka, díky které se cítíte znovu mladí. Stejně snadné jako česání vlasů. Na snímcích můžete vidět uživatele před a po používání hřebene Power Grow. Pokud vám vypadávání vlasů sebralo úsměv na tváři, náš hřeben Power Grow vám ho může opět vrátit zpět. Takže, jak se říká, nakopnout své vlasové folikuly, které spí, tak zrovna teď je ten okamžik, kdybyste měli vzít do ruky telefon a začít objednávat, protože tenhle ten produkt, který vám teď dnes nabízím, je jedinečný a myslím si, že ten, kdo to nevyzkouší, přijde o hodně. Přijde o hodně, protože pokud vy máte stejný problém, řešíte neustále řídnutí, vypadávání vlasů, a špatnou kvalitu vlasů, protože samozřejmě nejen, že podporuje ty vlasové folikuly a probouzí je více k životu, ale samozřejmě tím, jak podporuje také pokožku hlavy, tak tím pomáhá i zdravějšímu růstu vlasů. Takže teď je ten okamžik, kdybyste měli objednávat. Omezené množství máme, takže přátelé, pospěšte si, abyste nepřišli o tuhletu jedinečnou nabídku, kterou dnešním dnem přináším. Jak se říká, každý má takový ten svůj černý box, černou krabičku, letadla jí mají také, no vy můžete mít tu svoji. Takže v tuhletu chvíli máte možnost využít jedinečnou šanci pro to, aby váš úsměv byl zpět na tváři a ne proto, že se něčím budete bavit, ale protože se opět budete cítit dobře, budete se cítit krásně, nejenom ženy, ale i pánové. A já si myslím, že i vy využijete tuhletu skvělou nabídku, protože pokud vás strápí právě ty vaše kouty a nebo vzadu takzvané takovéto kolečko, které občas se prostě mužům objeví a nechcete vyloženě jít sednout si k holiči, aby vám vzal celou hlavu, tak i vy můžete večer třeba při televizi využít tenhle ten skvělý přístroj.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí $1000. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Usčí silnější a zdravější vlasy.
0: Tak přátelé, a teď se podíváme, cože to je v té naší černé krabičce. Takže podívejte se, tohle vám přijde, pakliže si objednáte tento náš úžasný produkt. Takže podíváme se samozřejmě zblízka na každou jednu věc. Tak co se týká speciálního hřebenu, tak ten vypadá přesně takhle. Podívejte se. Podívejte se. Naprosto jednoduché. K němu se ještě vrátíme, ale teď vám ukážu zbytek. Máme tady samozřejmě i speciální masážní hřebínek, který je úžasný v tom, že si můžete v podstatě před užíváním tohoto hřebenu trošičku více prokrvit právě tu pokožku hlavy a máme to ve dvou velikostech. Jedna je taková řidší s většími tuplíčky, řekněme tomu, a druhá je s menšími. To, která vám bude více vyhovovat, můžete využít. No a v neposlední řadě, nesmíme zapomenout, také na úžasnou cestovní manikuru, ačkoliv cestovní, já si myslím, že mít tohleto doma by měl každý. Úplně. Podívejte se, co je uvnitř. Nejen klasická manikura, ale máme tady žiletky, máme tady holítko, máme tady zrcátko, nůžky, máme tady pinzetu, dokonce tady máme pilník, který se otevírá, malý hřebínek, nůžky. No a přátelé, jelikož je to cestovní manikura, tak máme i cestovní kartáček na zuby. Takže pokud cestujete, můžete využít, pokud necestujete, máte doma kompletní manikuru, krásně, takhle se vším všudy, krásném balení. Můžete i někoho obdarovat. Takže to je v podstatě celý set, který je uvnitř tohoto balení. No a já se teď vrátím v podstatě k hřebenu. A celý tento koncept je v podstatě na tom, že vám pomáhá znovu opět nastartovat ty spící vlasové folikuly, které tam máte, a pomáhá jim opět v růstu. Pomáhá speciálními světly a také vibrací. Zapínání je naprosto jednoduché a už svítíme. A v podstatě takhle jednoduše můžete užívat každý den. Třeba u televize budete večer koukat na televizi a v podstatě můžete tímto způsobem pomáhat právě růstu vašich vlasových folikul. Další věc, kterou můžete, je odendat tento nástavec a v podstatě používat to bez něj právě na vibrace. Vibrace se zapínají na straně, naprosto tiché, ani u televize to nevadí, a můžete opět provádět masáž celé hlavy. Je to velice příjemné, musím říct, že už jenom to užívání je velmi příjemné a pakliže se rozhodnete opět nasadit nástavec, takhle jednoduše vypnout a to je celé. Takže myslím si, že denně, já teda musím říct, že většinou to praktikuji večer, já se přiznám, před spaním, je to příjemné, příjemně to promasíruje, tak nějak uvolní to i v podstatě mě. A dokonce to používám právě, když mám trošičku bolesti hlavy. Většinou je mám při změně počasí. A to asi většina z nás od určitého věku. Tak i tehdy sáhnu tedy po vrgombu, protože v tu chvíli je to opravdu něco, co vám uleví. A používám ho, já se přiznám, že ho používám tedy bez nástavce a používám pouze na prohřátí, pro masírování a s vibracemi. Takže to je to, jak já užívám, jak já používám tenhle ten úžasný hřeben a já si myslím, že i vy ho budete používat stejně rádi a stejně často v okamžiku, kdy zjistíte, jak úžasně funguje. Takže pokud jste se rozhodli, nebo ještě jste nebyli rozhodnuti v tuto chvíli, tak teď doufám, že jsem vás přesvědčila, abyste sáhli po telefonu a objednali si i vy domů tenhle ten úžasný hřeben. Takže přátelé, pokud i vás trápí vypadávání vlasů, řídnutí vlasů,

0: špatná kvalita vlasů a vůbec špatný pocit z toho, že máte tyhle ty problémy, teď je ten okamžik to změnit, protože i vy si můžete zakoupit tenhle náš úžasný hřeben Power Grow. A v tuto chvíli i vy můžete říct pápa těmhletěm problémům. Takže pokud i vaše vlasové folikuly spí a dělají, že tam nejsou, tak právě teď je čas na to je probudit znovu k životu a věřte mi, že si zvyknete používat ho dennodenně stejně tak, jako to dělám já a zvyknete si na to s radostí v okamžiku, kdy zjistíte, že vám opět rostou takové ty dětské vlásky v místech, které dříve zely prázdnotou. Takže přátelé, pospěšte si, protože jedinečná nabídka se neodmítá. Máme omezené množství, takže je možné, že pokud si nepospíšíte, ne na každého se může dostat. A myslím si, že cena je naprosto bezkonkurenční. Pospěšte v tuhletu chvíli, dostávám pokyny z režie, že opravdu čísla ubývají, počet možností se snižuje, takže buďte to i vy, kdo si domů nechá doručit tenhle ten úžasný box, černou krabičku, říkejme tomu třeba tak, a v ní tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. Pospěšte si, protože poslední šanci máte právě v tuto chvíli. Nevždy přicházím s nabídkou, nevždy přicházím s šancí zakoupit skvělý produkt a pokud ta šance je právě teď a právě tady, tak ji využijte. Hřeben Power Grow může být i pro vás skvělým řešením a opět vracením úsměvu na vaši tvář.
1: To, co mám teď na hlavě, je úžasné. Je to fantastické. Nemůžu uvěřit, jak účinné to bylo za tak krátkou dobu, jen pár týdnů.
2: Ten rozdíl je obrovský. Je to neuvěřitelné. Jsem víc než spokojený s výsledky.
3: Bylo mi to hrozně trapné. Moje vlasy byly slabé, hodně řídké a vpředu jsem měla malé holé místo. Myslím, že Power Grow Comb je naprosto skvělý. Už jsem si všimla, že mi vyrostl asi centimetr nových vlasů. Vpředu začínají růst nové vlasy.
4: Vlasy, na které jsi byla kdysi tak pyšná. Už ses vzdala naděje, že je někdy získáš zpět? Nevzdávej to, protože teď přichází domů ta nejmodernější technologie na podporu růstu vlasů. Představujeme ti Power Grow Comb. Tento převratný systém byl prokazatelně účinný v podpoře růstu vlasů způsobem, který tu ještě nebyl. Je tak účinný, že je označován za nejnovější pokrok, protože opravdu podporuje vznik nových vlasových folikulů a růst nových vlasů. Power Grow Comb využívá technologii nízkourovňového světla a laserové terapie, díky čemuž se energie dostává přímo k vlasovým kořínkům a zvyšuje cirkulaci na pokožce hlavy. To stimuluje a oživuje spící folikuly a podporuje celkový návrat růstu vlasů. Power Grow Comb je jako vlasová klinika v dlani. Je to zmenšená, ale stejně účinná verze profesionálních laserových přístrojů, které stojí tisíce dolarů. Tuto technologii vyvinula NASA a její účinnost byla potvrzena ve studiích v Japonsku, Finsku, západní Evropě i Spojených státech. Navíc Power Grow Comb nabízí i vibrační režim. Ten připomíná příjemnou masáž hlavy, která ještě víc podporuje krevní oběh a zrychluje proces růstu vlasů. Tahle technologie už pomohla tisícům lidí a pomůže i tobě. Stačí ji používat 10 minut denně, stejně jako běžný hřeben, pomalu pročesávej pokožku hlavy a máš hotovo. A pokud máš málo vlasů, žádný problém. Jednoduše sundej kartáčový nástavec a zařízení funguje stejně účinně. Tento produkt, který může změnit tvůj život, je teď k dostání za neuvěřitelně nízkou cenu. Power Grow Comb si koupíš jednou a hotovo. Už žádné nekonečné návštěvy transplantací vlasů. Už žádné krémy, vodičky ani tonika. Žádné recepty, žádné vedlejší účinky, žádné další výdaje. Jen jedna snadná platba a sleduj, jak se tvůj život mění. Tak zvedni telefon a udělej pro sebe to nejlepší rozhodnutí svého života. Ústčí silnější a zdravější vlasy.
0: Tak. Takže přátelé, já si myslím, že v tuhle tu chvíli už jste dostali úplně všechny informace, všechny pro, a teď jsem chtěla říct i proti, ale v podstatě proti jste nedostali žádný. Takže jenom pozitiva. Dámy, a pokud i vás opravdu trápí tyto problémy, někdy tyto problémy přichází a v období, kdy v období porodu, nebo v období, kdy jsme porodili, tyhle ty problémy občas opravdu se stávají každému z nás. Někdy ty problémy přichází právě s menopauzou, což v podstatě dá se říct, že oba tyto příklady se staly konkrétně mně, takže teď budu hovořit sama za sebe a musím říct, že v období menopauzy, nebo když ta menopauza právě přišla, tak to vypadávání se ještě znásobilo, musím říct. Nejen začaly velice rychle řídnout ty vlasy a právě i v těch okolních místech, jako jsou kouty. A u těch tmavších vlasů je opravdu problém, že to prosvětlení nebo ta místa, kde už ty vlasy nejsou, jde opravdu hodně vidět a pokožka prosvítá. Takže je to opravdu velmi nepříjemné pro nás, pro ženy, protože přece jenom, jak se říká, vlasy jsou taková koruna ženy. A v okamžiku, kdy tu korunu ztrácíme, tak samozřejmě trošičku to i vnímáme my vnitřně, necítíme se ve své kůži. Ale tyto problémy nemají jenom ženy, tyto problémy a pocity mají i muži. A i oni mají šanci to změnit. Takže pokud i vy máte ty spící vlasové folikuly kdekoliv, tak tohle vám je 100% najde a probudí. Takže přátelé, pospěšte si, protože v tuhle tu chvíli máte jedinečnou příležitost. Myslím si, že za bezkonkurenční cenu, když se podíváte na trhu, za kolik se prodávají podobné přístroje, anebo za kolik nabízejí podobné procedury různé kliniky, tak zjistíte, že ty ceny jsou opravdu úplně někde jinde a nejsou bohužel dostupné pro všechny. Vy můžete mít takovou malou vlasovou kliniku doslova ve svém obýváku, nebo v ložnici, nebo v koupelně. V podstatě kdekoliv, kde se rozhodnete, právě ty vaše vlasové folikuly probouzet. Takže přátelé, pospěšte si, máte jedinečnou šanci v tuhletu chvíli získat i vy vaši malou vlasovou kliniku domů, a to přímo v tomto malém, úžasném hřebenu Power Grow. Pospěšte si, ať nepromarníte šanci, kterou máte právě teď, protože může být poslední. Takže přátelé, ještě si připomeňme, co všechno obdržíte, pokud si zakoupíte náš hřeben Power Grow. Tak nejen, že dostanete samozřejmě tenhle ten úžasný hřeben, který obsahuje i nástavec, který můžete samozřejmě oddělit a používat ho bez nástavce, pouze na vibrační metodu, ale získáváte také speciální masážní kartáč. Takhle jednoduše se používá a v podstatě můžete si promasírovat právě pokožku hlavy a lépe prokrvit. Já to používám před kartáčem, protože lépe prokrvená pokožka propustí více toho úžasného světla. Tak, také získáváte masážní kartáč a v neposlední řadě úžasný set manikúry, ale já říkám nejen manikúra, protože to je taková cestovní černá krabička, která obsahuje holítka, břity, pinzetu, pilník, zrcátko, nůžtičky, malý hřebínek, klasické nůžky a samozřejmě i cestovní kartáček. Takže takhle krásně můžete vycestovat. Myslím si, že je to naprosto skvělá věc, když to máte všechno takhle pohromadě. No a tohle celé vám přijde v jednom balení a můžete to využívat nejen na cesty, ale samozřejmě i na doma. Já se přiznám, že co se týká masážního kartáčku, tak ho používám i během dne, třeba u čtení nebo když jen tak odpočívám, protože je to strašně příjemné a musím říct, že to promasírovávání pomáhá právě uvolnit, pokud máte nějakou bolest hlavy. Takže celý tento set může být váš. Objednávejte. Takže přátelé, definitivně poslední šance pro vás získat tenhle ten úžasný hřeben Power Grow. A víte, co je na tom úplně asi to nejlepší?

větší, že ho v podstatě můžete využít úplně kdykoliv, protože svým rozměrem a tím, že je bezdrátový, tak se vejde do každé kabelky a vy můžete tenhle ten úžasný přístroj používat v podstatě kdykoliv.

problém s řídnutím nebo s vypadáváním vlasů, pakliže ty vaše vlasové folikuly pouze spí a nejsou probuzeny, tak věřte mi, že tenhle vlasový detektor je najde, probudí opět k životu. A nejenom to, ale i ty původní vaše vlasy, které máte, vám tak dokáže v podstatě tou svojí péčí doslova a do písmena, já to řeknu, nakopnout, že kvalita vašich vlasů bude opravdu někde jinde. Takže přátelé, teď je ten čas, vidíte? Pospěšte si, vemte do ruky telefon a objednávejte poslední kousky, které tady máme pro vás, protože máte jedinečnou příležitost získat náš hřeben Power Grow.

čáda viděl Bosnu i z kopé domu. Neposlal pohled, protože doma je tady. Tady nic není problém. Klimu na 17 zapnu, už nespěchám nikam na všechno. Dost času jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.

0: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
1: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prací gel Persil pro citlivou pokožku nebo náhradní tablety značky Stop vlhkosti s neutrální vůní. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza boxu máš. Alza.cz.
3: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
3: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chivo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chivo.
7: Jaho, ne, Čoko.
8: To má po tobě.
9: No, to má. Já zase nevím, jakou si mám vybrat odměnu u Rajivky.
7: Tutti frutti.
10: Vyberte si k účtu odměnu podle své chuti. 6x 500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravin. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank.
8: Vybrali jste si dobře?
7: Já.
11: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Trvanlivé mléko s kuponem v aplikaci za 8,90 a Milařezy přikoupí dvou kusů za 9,45 za kus. Byla.
12: Hi,

0: Každá nová věc, kterou se naučíte, vás dělá silnější. Česká spořitelna. Otočíme váš pohled na investování. Začněte už od 100 korun měsíčně. Jednoduše v Georgii.
1: Teď hádám já. Je to daleko?
2: Celkem jo.
1: A už jsme tam někdy byli.
2: Mm-hmm.
1: Ale tudy jedeme prvně.
2: Dneska si totiž můžem trošku zajet.
3: Nová Škoda Epic s dojezdem až 440 km. Pro vaše epické zážitky.
4: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
5: Asi slušnej budget.
4: Bylo to...
6: Úplně za hubičku.
7: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
8: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
9: A dělej to taky ostatní?
8: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
10: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
11: Máš velký hlad na mekáč? Nový Big Arch je tady.
12: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
13: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
14: Už žádný, mami, restartuj to.
15: Už se mi nesekne při penalti.
16: Už nespane, když páříme s klukama.
13: Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Vodafone.
17: Říká se, že kvůli úniku moči se máme cítit slabě. Stydět se za ní. Vážně? Je na čase změnit úhel pohledu. Tena LED. Vyzkoušejte vzorky zdarma. Tena.
18: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
19: Schwarzkopf Gliss. Moje sebevědomí začíná u vlasů. Když jsou suché a poškozené, potřebuju péči, která je posílí. Nový Gliss Ultimate Repair Bonding Spray. Obnovuje mikrovazby pro viditelně méně poškození už po jednom použití. Lehký jako spray, intenzivní jako kůra. Gliss Ultimate Repair od Schwarzkopf. Forever you.
20: Cheeseburgery a pizza na naší svatbě? Jo, ale jak to vlastně začalo? Foodera má fakt boží výběr. A tak z toho byla pro všechny láska na první sousto. Foodora, protože chci...
21: Jen do toho! Pořádně mi zatop! Přidej zeleninu, ještě! To je ono?
22: Sedlčanský, objevte jeho potenciál.
21: Na pánvi!
23: Naked Attraction je zpátky.
24: Dobře to začíná.
23: Mladší.
25: Tak mi to zvedněte.
23: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
26: Tak teď už jsem viděla úplně všechny. No.
23: Jedna věc je ale stejná.
26: To je zážitek opravdu.
23: Odhalíme těla v přirozené kráse.
25: Já se kochám.
23: Naked Attraction Česko a Slovensko.
27: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
28: Budeš to prostě milovat.
29: Na na na na na na na na na.
30: Každé pondělí a úterý.
31: Koťák Live! Koťák Live! Vítejte u Koťák Live!
30: Je tu koťák.
32: Jo.
30: A nálož hostů.
33: Známe otázka.
30: Se kterými si koťák skvěle pokecá. Koťák Live.
34: Ne, boží, ano, ano.
35: Gnocchi, penne, spaghetti.
36: Můžu být konečně u koťáka, že jo?
30: Každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a Pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
4: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
5: Ty máš vždycky něco v rukávu.
6: Mám M-Bank.
4: M-Bank. Velká malá vítězství.
7: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
8: Pojištění auta od Unika? Nejlépe teď. What you need, like, lepší život společně. Unika.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
11: Cože?
10: 3,75%! Zonky, lidé lidem.
12: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar, načerpejte novou mycí sílu.
13: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
14: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy neztratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Mějte výkon po ruce s vybranými notebooky a tablety se slevou až 20%.
4: Pusti.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Na všechny možné polístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
6: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
7: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
6: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
8: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter.

0: 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Sousede, půjč mi sekačku.
2: Až mi vrátíš mlátičku.
1: Já ti vrátím, až ty mi vrátíš baličku.
2: Ale ty mi vrát nejdřív dojčku.
1: Až mi dáš zpátky obracečku.
2: Jo? Tak mi vrát tu žvíkačku.
3: OK, tady je.
4: Víš co, asi si jinak.
1: Na baličku zapomeň, ta stejně nebalí.
2: A ty na tu mlátičku. Já už vám vyvlácí, no.
5: U nás si půjčíte na co chcete. A když budete splácet pravidelně, včas a dle dohody, za odměnu vám odpustíme až 6 splátek. Fio banka.
6: Fio.
7: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Neporazitelné.
9: Neporazitelné. Když je vidíte, levnější nehledejte.
0: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert. These beautiful things that I've got. Please stay. I
10: want you, I need you, oh God. Naked Attraction je zpátky.
11: Dobře to začíná.
10: Mladší.
11: Tyma,
12: tak mi to zvedněte.
10: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
13: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
10: Jedna věc je ale stejná.
13: To je zážitek opravdu.
10: Odhalíme těla v přirozené kráse.
14: Já se kochám.
10: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
10: Budeš to prostě milovat.

Včera jsem viděl profil asi všech lidí a tam jsem zjistil, že nám vůbec nic nechybí. A pak jsem vyhodil mobil z okna ven, odpojen.

0: všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
1: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
4: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
5: Narušuje vám bolest v krku každodenní okamžiky? Důvěřujte Strepsils. Sklidňuje bolest v krku a přináší úlevu už za 5 minut. A při silné bolesti zvolte Strepfen. Cílí na zánět a otok v krku a ulevuje od bolesti až na 6 hodin. Strepsils. Prožijte každý okamžik naplno.

0: Rybináček. Chvíle, které chutnají líp. A nyní novinka. Rybináček Čokopěna. Tak jemná a nadýchaná.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Exotika bez přestupu?
3: Jasně, přestupujeme do Plavek!
4: Vyrazte se ohřát do exotiky. Na invia.cz najdete tisíce zájezdů, včetně exotiky s přímým letem. Třeba Kenya, Dominikánská republika nebo Maledivy. Vybírejte na Invia.
5: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
6: Red Bull vám dává křídla.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Dobré ráno, Lorenzo. No,

0: Udělám si, co budu chtít já. OK. Díky, Rogere. Perfetto. DeLonghi. Horké i ledové, vždy perfetto. Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
1: Poškozené vlasy? Vyzkoušejte Schauma Repair & Care. Šampon a kondicionér s novým složením, s provitamínem B5 a výtažkem z kokosu. Vlasová péče pro hladší a regenerované vlasy. Schauma Repair & Care. Objevte Schauma Repair & Care kondicionér ve spreji pro až o 100% hladší vlasy.
2: Tati, promiň, ujel mi bos.
3: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Tati, co je tohle za auto?
2: Taková moje srdcovka.
0: Ideální auto pro ty, kteří rádi objevují společně, chtějí stíhat práci i zábavu, pro ty, co se nebojí přidat plyn, brzy se rozrostou, nebo potřebují dodat trochu odvahy.
1: Nebo pro tebe, tati.
3: Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Nyní v akční edici 30 let.
4: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
5: Naked Attraction je zpátky.
6: Dobře to začíná.
5: Mladší.
7: Tak mi to zvedněte.
5: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
8: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
5: Jedna věc je ale stejná.
8: To je zážitek opravdu.
5: Odhalíme těla v přirozené kráse.
7: Já se kochám.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.

0: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot Rifter. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu dušená šunka nejvyšší jakosti za 19,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
3: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
5: A dělají to taky ostatní?
4: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
6: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
7: Když hledáš nový styl, začni u studentské pečeti. Už to nejsou jen rozinky, želé a arašídy. Objev pestrost chutí a kombinací, které tě budou bavit. Studentská pečeť. Zakousni se do života.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
9: Na Vinted může být všechno znova nové.
10: Trocha nepořádku? Umí zabrat dost místa.
11: Ahoj, Sáro.
10: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
12: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet plus s výhodným úrokem až 4,21%.
13: Ty máš vždycky něco v rukávu.
14: Mám M-Bank.
12: M-Bank. Velká malá vítězství.
15: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám, Jägermeister.
16: Perla. Inspirující káva ze všech koutů světa. Vychutnejte si unikátní vůni a objevte drahokamy chutí kávy Perla. S tradicí už od roku 1895, exkluzivně u nás v Albertu. Instantní káva Perla Espresso jen za 119,90.
17: Tati, promiň, ujel mi bos.
18: Občas se všechny sliby nedají dodržet.

0: Jsme tu pro opravdové chvíle mezi svými.
1: Život může být plný radosti a krásných vztahů, ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
2: Tezenis představuje novou podprsenku Natural Lifting Plus. Více pohodlí, více objemu. Tezenis Natural Lifting Plus. Pohodlný střih, jedinečný lifting.
3: Jen na dva dny.
4: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
5: Ucpaný nos? Olint uvolní ucpaný nos už po jedné dávce a účinkuje až 10 hodin. Pro rychlou úlevu od rýmy zvolte Olint HA se zvlhčujícím účinkem ve variantě pro děti i dospělé.
6: Slyšíš? Podzim už klepe na dveře.
7: Tak mu řekni, že nebudeme doma.
8: Vyrazte se ještě ohřát k moři. Na invia.cz najdete tisíce super last minute zájezdů za skvělé ceny. Vybírejte hned na invia.cz.
9: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
2: Mladší.
3: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější.
0: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
4: Tak teď už jsem viděla úplně všechno. No.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla v přirozené kráse.
3: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
0: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Oťku. Budeš to prostě milovat.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Vepřová pečeně bez kosti u nás kilo za 69,90, kofola s apkou za 21,90 a pilsner Urquell za 25,90. Albert.
2: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou Aviváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
4: V Bile je úrodička, jak má být.
5: Na české farmě vypěstovaná a sklizená ve správný čas. Mrkev křupe, jak se patří. A tenhle fešák? To je svěžest sama.
4: To je naše značka Česká farma. Ovoce a zelenina od prověřených českých farem. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Nejvýhodněji si půjčíš na Zonky. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
12: Cože?
11: 3,75%!
12: Zonky. Lidé lidem.
13: Nice Price Combo? Teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
14: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
15: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Kaufland.
16: Tady vám nesu něco z datártu, killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
17: Asi slušnej budget.
16: Bylo to...
18: úplně za hubičku.
19: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
20: Máte někdy pocit, že váš mycí prostředek nestíhá? S novým jarem je mytí účinnější a stačí jediná dávka. Hustá pěna odstraňuje mastnotu, jako by tam nikdy nebyla. Protože koncentrovaný jar má dvakrát silnější odmašťovací účinky než další nejprodávanější značka. Jar. Načerpejte novou mycí sílu.
21: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si výhodně třeba nový Peugeot 208 nebo 2008. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
22: Sajos. Permanentní barvy na vlasy. Až 100% krytí šedin s ochranným keratinem. Pro až 100 dní profesionální barevné intenzity. Permanentní barvy na vlasy Sajos. You Intensified. Zintenzivněte svůj pohled s barvou na obočí. Sajos Brow Tint.
23: Centropol garantuje novým klientům nejnižší cenu energií.
24: A dělají to taky ostatní?
23: Asi by si radši posypali hlavu popelem.
25: Popel nevedeme, ale máme garanci nejnižší ceny. Když se do 30 dnů od podpisu ozvete s lepší veřejnou cenou za megawatt hodinu, dorovnáme ji. Centropol.
26: Ledově namražený Jägermeister provází noci už celé generace. Ikona, která se nikdy nestratila v davu. Příběhy, které přetrvávají. Atmosféra, která spojuje. Noc patří nám. Jägermeister.
27: Život může být plný radosti a krásných vztahů.
0: ale bývá i nejistý a složitý. Připravte se včas. Zabezpečte si budoucnost s Allianz životním pojištěním, penzijním spořením a investicemi. Allianz.
1: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
8: Snílkům, požitkářům, všem, kteří oslavují kouzlo okamžiku a dělají z něj něco mimořádného. Křehké, jemné, křupavé. Ferrero Rocher. Rozzařte vaše výjimečné okamžiky.
9: Neporazitelné.
12: Neporazitelné. Když je vidíte levnější, nehledejte.
17: Trvanlivé mléko u nás s apkou za 10,90, Fidorka s apkou za 9,90 a Albert Brokolice s apkou za 19,90. Albert.
24: Naked Attraction je zpátky.
27: Dobře to začíná.
24: Mladší.
27: Tak mi to zvedněte.
24: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
28: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
24: Jedna věc je ale stejná.
28: To je zážitek opravdu.
24: Odhalíme těla v přirozené kráse.
27: Já si kochám.
24: Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
24: Budeš to prostě milovat.

0: watch this beat go and hold again.
1: Když máte dost každodenního schonu, najděte si chvilku na wellness rituál z Tesori d'Oriente. Péče pro vaše tělo a vyváže pro vaše prádlo. Tak nechte se hýčkat. Tesori d'Oriente. Vyzkoušejte také novou a vyváž s podmanivou vůní vanilky a zázvoru.
2: Legendární KFC Twister ve čtyřech příchutích. Hawaii Classic, Kentucky Gold a Barbecue Bacon. Vychutnej si je všechny. Teď v KFC.
3: Pupínek? Teď ne. Nemačkat, zalepit. Neviditelná náplast Garnier pomáhá redukovat pupínky už za 8 hodin. Podle 8 z 10 dotázaných je to nejméně viditelná náplast, kterou zkusili. A velký pupínek zalep novou ultra náplastí. Pečuj o problematickou pleť i dlouhodobě s novým salicylovým sérem od Garnier.
4: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
5: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 149. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Na všechny možné bolístky je tu nový Mixa Balmsika Plus. Regenerační balzám, který obnovuje pokožku až 8x rychleji. Vyvinutý pod lékařským dohledem. Mixa. Dopřejte tělu až 100 hodin hydratace s obnovujícím krémem Mixa Urea Sika Repair Plus.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,21%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Ani letos na Halloween nesmí chybět.
11: Taky!
10: Kinder dobroty. Kinder Halloween. Strašidelně dobrý.
12: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
13: Tic Tac Tu.
14: Objev malinový svět na jedné straně a citronový na druhé. Dva světy, jeden Tic Tac Tu. Otoč a vychutnej si oba.
15: Úrok klesl na 3,75.
16: Cože?
15: Je.
16: Petře Hlušec.
15: Poslouchej, udělej to jako lidi. Ti si půjčují nejvýhodněji na zonky, na cokoliv potřebují. Teď s úrokem od 3,75% ročně.
16: Cože?
15: Raději to zakroužkuji. 3,75%. Zonky, lidé lidem.
16: Tohle až uvidíš, slepejš!
17: Každý rodič umí něco jedinečného.
18: Máma, mluvit dětskou řečí, to umí maminka.
19: Dát ti pocit výjimečnosti, to umí tatínek.
17: A podporovat tvůj zdravý vývoj, to umí Beba. Od světové jedničky v dětské výživě.
3: Tajemství kávy Edušo? Žádné tajemství. Jednoduše dobrá káva. Vyzkoušej Edušo Espresso Intenso. Tak silné, že jen dvojité je silnější. Edušo, jednoduše dobrá káva.
11: Ať už vaše pleť potřebuje cokoliv, máme řešení. Novinka Nivea Facial s dlouhotrvající hydratací a bezmastného pocitu. Chcete rozzářit, zmatnit, posílit bariéru nebo hydratovat? Vyberte si svůj krém Nivea za skvělou cenu.
7: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Aktiv jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Aktiv ochrana dásní a jemné bělení.
8: Lidé potřebují tolik různých koníčků, aby byli spokojeni. Nám kočkám.

0: naštěstí stačí široký výběr lahůdek Gourmet. Vynikající paštěky, šťavnaté kousky a neodolatelné filetky, co víc si přát. Tohle potřebujeme oba. Každodenní potěšení z rozmanité nabídky Gourmet. Purina.
1: Většina lidí vaří pořád na tomhle. Smutný, co? Něco vám poradím.
2: Nádobí Fabíne.
1: Nová česká značka. Top kvalita, férovej přístup. Prostě super na všechno, co vaříte rádi.
3: Zaručeně lepší vaření pouze na Fabíny.cz.
4: Prodávej elektroniku, módu a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
5: Když má vaše miminko horečku a nemůže spát, nespíte ani vy. Když si dopřejete společný odpočinek, je jen na vás. My zajistíme rychlou a dlouhotrvající úlevu od horečky. Nurofen. Nechte horečku a bolest na nás.
6: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
7: Asi slušnej budget.
6: Bylo to...
8: úplně za hubičku.
9: Nízké ceny, to je chytrát. Datart.
10: Přemku, jenom jsem z okresu.
11: Z finančáku?
12: Tomu nekvůli ty faktuře zahrnuj.
11: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
10: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde polituje, no.
13: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
14: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
13: Fio.
15: Léto už je pryč, venku listopad, na tvý vlasy padá déšť, nejde tě nemilovat.
16: Naked Attraction je zpátky.
17: Dobře to začíná.
16: Mladší.
17: Tyba, tak mi to zvedněte.
16: Odvážnější.
17: To jo.
16: A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
18: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
19: Jedna věc je ale stejná.
20: To je zážitek opravdu.
19: Odhalíme těla v přirozené kráse.
17: Já se kochám.
19: Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
22: Budeš to prostě milovat.

měl bych si potyzout, myšlenky nechat jít, nechat věci plout, pustit si k tělu klid.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Tady vám nesu něco z datártu, ať vám to na turnaji sluší, ne?
2: Killerce něco na styling a nechting.
3: No my si ani nevidíš.
1: Boholit. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
8: Chcete taky svých 5%?
7: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
1: Tady vám nesu něco z datártu.
2: Killerce něco na styling a nechting.
1: A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
4: Asi slušnej budget.
1: Bylo to...
5: Úplně za hubičku.
6: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
7: Při nákupech v Albertu najdete slevy doslova na každém kroku, ale pouze s aplikací Můj Albert máte jistotu, že vždy nakupujete za ty úplně nejnižší ceny. Ročně tak můžete ušetřit až 5% navíc.
8: Chcete taky svých 5%?
7: Stáhněte si aplikaci Můj Albert a začněte šetřit ještě dnes. Albert.
9: Myčka nefunguje vždy nejlépe. Pro čisté nádobí používejte Finish čistič myčky. Účinné složení odstraňuje masnotu, vodní kámen a hloubkově čistí. Pečujte o myčku pro perfektní výsledek. Oslňivá čistota bez námahy. Kapsle a tablety Finish pořídíte za výhodnou cenu v prodejnách Kaufland.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Za 79,90 vepřová krkovice kilo a teskovejce za 29,90. Tesco, počítejte s námi.

0: Středa, středa, středa.
1: Řekni heslo.
0: Opávě.
1: Minizvyky po našem. Středeční videohry. Opávia. Odrobek víc spolu.
0: Tak zase ve středu.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jar prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Kaufland.
3: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo.
5: Tento týden Festival kávy Chibo. Káva a kávovary za skvělé ceny.
6: Když naši mistři pekaři v Elc pečou, inspirují se těmi, kteří se na sebe spoléhají a vždy drží při sobě. V každém soustu je znát, že Elc peče rád.
7: Jdu nakoupit do Penny. A ne, že tady budete dělat zase kampaň na podporu domácích mazlíčků.
8: Tak zase další rok, co to spolu táhnem. Prošli jsme si vším,

0: Každý mazlíček si zaslouží šťastný život. Benny podporuje tlapky hezky česky.
1: Ha!
2: Pojištění s asistencí mechanika. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Nice Price Combo? Teď už Super Combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
4: Datart nákupy.
5: Oživte ospalá rána vůní prémiové kávy Nero se slevou 30%.
6: Pusti.
4: Datart.
7: Přichází nový Dove Whole Body Deodorant. Když chceš vonět. Tady. Tady. Celá dohromady. Být krásná znamená cítit se krásně.
8: Pan Perníček už ví, co koupí svým blízkým. Nakupte vánoční dárky s předstihem i vy. Teď navíc s 20% slevou na vše v týdnu s Tescomou. Tescoma, česká značka s nápady.

0: Naked Attraction je zpátky.
1: Dobře to začíná.
0: Mladší.
2: Tyma, tak mi to zvedněte.
0: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
3: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
0: Jedna věc je ale stejná.
4: To je zážitek opravdu.
0: Odhalíme těla v přirozené kráse.
2: Já se kochám.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku. Budeš to prostě milovat.
5: Il est 5h du matin et Paris commence à se réveiller. Voici une chanson pour aujourd'hui de Charlotte Gott.

0: Vždycky jsem to chtěl zkusit, klapka. Začni den jako šampion. Čím ostřejší, tím snazší. Měď se zahřívá rychle a hraje fér. Dokonalost. Krásná práce. Kolekce Silvercrest Signature od André Agassiho. Dostupné v prodejnách Lidl a Kaufland i online.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo si smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Lidl Retro týden je tady. Minulost má u nás znovu otevřeno. Od pondělí v Lidlu Kunín smetana ke šlehání za 19,90. Pepsi Regular za 26,90. A Hellmann's majonéza nebo tatarská omáčka za 64,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Díky Woolite Keratin Therapy si oblečení zachová svůj tvar, barvu a nebudou se na něm vytvářet žmolky.
6: A nyní vyzkoušejte novinku na tmavé prádlo s bohatou vůní plnou květinových tónů a elegantním orientálním dotekem.
0: Začni den jako šampion.
4: Již v pondělí v Lidlu produkty Silvercrest. Horkovzdušná fritéza za 1199 korun. Rychlovarná konvice za 399,90. A šnekový odšťavňovač prémium za 1699 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Tady vám nesu něco z datártu. Killerce něco na styling a nechting. A tobě jsem koupil vysavač na drobky.
8: Asi slušný budget.
7: Bylo to...
9: Úplně za hubičku.
10: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. A banány 1 kg za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
12: Trápilo mě svědění a pálení.
13: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
11: Dokonce i sex se stal bolestivým.
14: Vagisan zafungoval okamžitě.
11: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
13: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
15: No teda, má to tu celé nové. Wow, to muselo stát peněz. A to je zisku. Uf.
16: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
17: Může být pečivo zdravé a chutné zároveň?
18: Albertu může. Naše mlynářské žitné pečivo má vysoký obsah vlákniny a přitom chutná všem.
19: Nyní jsme navíc pořádně ukrojili z ceny, a to hned 15% na celou mlynářskou řadu v aplikaci Můj Albert. Lepší pro vás, lepší pro zdraví. Albert.
8: Datart nákupy.
9: Úžasná televize Samsung vás okouzlí špičkovým obrazem a super cenou.
6: Hosti.
9: Datart.
1: Jíst zdravě za normální ceny díky Albertu můžete. U nás...

0: A totiž ušetříte vždy alespoň 15% na sortimentu Bio a Nature's Promise. Slevu aktivujte každý měsíc v naší aplikaci. Albert.
1: Ztrácí vaše černé oblečení barvu? Obnovte své tmavé oblečení již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
2: Chcete šetřit jen na ceně a ne na kvalitě?
0: Hledejte v Albertu naše vlastní značky označené palcem nahoru. Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že šunka obsahuje i 93% masa, jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Naše vlastní značky, to je kvalita za nejnižší ceny. Kakaové kuličky Emma u nás jen za 22,90. Albert.
3: Pro každou výzvu, pro každý den. Magnézia. Lví síla pramenící z hlubin přírody. Síla přírodního hořčíku, která vám pomůže se soustředit a překonávat únavu. Magnézia. Lví síla přírodního hořčíku.
4: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je i v novince Barista Colombia. Kávu vypěstovali farmáři v Andách a my je pro vás upražili k dokonalosti. Káva stvořená pro váš úsměv. Jedině od Chibo.

0: Díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Nice Price Combo, teď už super combo. 4 produkty jen za 189 korun. McDonald's.
2: Naked Attraction je zpátky.
3: Dobře to začíná.
2: Mladší.
4: Tak mi to zvedněte.
2: Odvážnější. A tentokrát tu bude mnohem víc holek, protože holky to chtějí taky.
5: Tak teď už jsem viděla úplně všechno.
2: Jedna věc je ale stejná.
5: To je zážitek opravdu.
2: Odhalíme těla přirozené kráse.
4: Já se kochám.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
6: Startujeme už ve čtvrtek 15. října na Očku.
2: Budeš to prostě milovat.